0: tell something what we was talking.
1: A tak by bylo dobré, kdybyste, když dospíváte ten bhajan, řekli trošku, ho představili, jakoby o čem se něm mluví.
0: Then you will be more happy and you will see everything spirituals and mantras and all what we are doing.
1: A pak lépe porozumíte všemu tomu, co děláme, budete šťastnější, budete mít více duchovnosti.
0: Thank you.
1: Děkuji.
2: Shall I translate in
0: yes,
2: Czech?
0: Yes.
2: Okay. O pane, dej, ať tento život není promarněn.
1: O Lord, bless me that I do not waste my life.
2: Nechápu, jak mysl vyvolává činy.
1: I do not understand how the mind is working.
2: Nic, co by mělo cenu, se dosud nestalo.
1: And I haven't seen anything worthy in this world.
2: Jsem připoután ke světským věcem.
1: I am attached to the worldly things.
2: Dnem i nocí dělám sobecké věci.
1: Day and night I act selfish.
2: Svůj den jsem promarnil.
1: I wasted another day.
2: Doufal jsem, že se mi dostane rozkoše.
1: I was hoping, I was searching for enjoyment.
2: Zatímco jsem trpěl myriadami bolesti.
1: But actually I was suffering great pain.
2: Probuď mě.
1: Wake me up.
2: O pane.
1: O Lord, please.
2: Ať už nikdy více nespím.
1: So that I am not anymore asleep.
2: Učiň ze mě milence nesobeckosti.
1: Turn me into the lover of selflessness.
2: Kéž vše, co dělám, dělám pro ostatní.
1: Anything I do, may I do for others, for the sake of others.
0: Tell him, sit here.
2: Kéž můj život má nějaký smysl.
1: May my life have some meaning.
2: Dej, ať mohu konat jen hodnotné skutky.
1: Please bless me that my deeds are meaningful.
2: Naplň mé srdce dobrou vůlí.
1: Fill my heart with the goodwill.
2: Umožni mi, abych skrze toto tělo překročil oceán života.
1: Let me cross the ocean of life, even being alive.
2: Takový čas se už možná nevrátí.
1: I have the rare opportunity.
2: O pane, odstraň moji pýchu.
1: O Lord, get rid of my pride.
2: Zbav mě mého majetku.
1: Take
2: away ze mě dárce.
1: All my possession and make me a giver.
2: Požehnaného, hledajícího pravé poznání.
1: Bless me that I search for the real knowledge.
2: Ty si má jediná naděje.
1: You are the only hope I have.
2: Om Bole Shri Dibnarayana Gvana.
0: Ki Jai.
3: Om Bole Shri Dibnarayana Bhagwane.
0: Ki Jai.
3: Shri Dev Purishwara Mahadeva.
0: Ki Jai.

0: Pranam Gurudev, Hari Om, dear friends, dear brothers and sisters.
1: Pranam Gurudev, Hari Om, milí přátelé, bratři a sestry.
0: Dear friends and brothers and sisters who are observing us on the webcast.
1: Milí bratři a sestry, kteří nás sledujete prostřednictvím webcastu.
0: We have all of us have a really great blessing to be here in the Strelky ashram.
1: My všichni máme veliké požehnání, že jsme tady ve stříleckém ashramu.
0: Because ashram is really our home and ashram means to do something good for yourself and also for others.
1: Protože ashram je náš skutečný domov a ashram znamená prostor, ve kterém děláme něco užitečného, dobrého pro sebe i pro ostatní.
0: And when we have a few days of holidays,
1: máme několik dní dovolené.
0: It's good to do something really good for our body, mind and soul.
1: A při té příležitosti je dobré prospět vlastnímu tělu, mysli i duši.
0: This weekend, which is starting this evening, is dedicated for yoga teacher.
1: Tento víkend, který začíná dnešním večerem, je věnovaný cvičitelům jógy.
0: And this week program, yes, 7 days program.
1: Je to celotýdenní program, 7 dní.
0: And how you see, this hall is not big enough for all of us, and still is not all of yoga teacher and assistants here.
1: A jak vidíte, tak to hala je stěží tak veliká, abychom se do ní všichni vešli, a to tu nejsou zdaleka všichni cvičitelé a asistenti.
0: But it's very nice to see because our family of yoga in daily life is so big and also connected to each other. We are really like a family in family house.
1: A tak je hezké vidět, jak jsme všichni tady společně a propojení, jsme jako jedna rodina v jednom velikém rodinném domě.
0: And that is the also very important thing that it's so many people in the small hall, but everybody is happy.
1: A i když je ten prostor vlastně pro nás malý, tak je důležité, abychom v něm všichni byli šťastní.
0: Also to be with the Swamiji, to be on the satsang is something what is really they don't have a price. Sorry. That is without price. That is so so big value. Yes.
1: A také být v přítomnosti Svamijiho pro nás má nesmírnou cenu.
0: And to be here all yoga teachers in one place is also really luck for everybody of us because we can have a great opportunity to learn from Swamiji and also learn things from each and other.
1: A být tady společně jako cvičitelé je pro nás nesmírně cenné, jednak protože se můžeme učit od Swamijiho a zároveň se můžeme učit jeden od druhého.
0: Also sharing experience.
1: Také je to o sdílení zkušeností.
0: It's also very important for our inner development.
1: A to sdílení zkušeností je důležité pro náš

0: důležité, snažte se nestrácet čas.
1: I'm tired, I'm hungry, I don't know what. We have 355 days.
0: Jsem unavený, mám hlad a jsem, já nevím jaký, na to máme všechny ty ostatní dny v roce.
1: But when we are on the seminar, when we are with Gurudev, be what all last week Swamiji said, Chaitan, aware, conscience.
0: Když jsme s Gurudevem po dobu semináře, tak bychom měli být takový, jak Swamiji o tom mluvil během minulého týdne, to znamená Chaitan, být bdělý, vědomý.
1: And we know one story that we have many people who is going to the bank of the river to take water.
0: A znáte ten příběh o tom, jak spoustu lidí chodí k řece, aby si nabralo vodu?
1: How much water you will take from a river is depending of your port.
0: A kolik,
1: capacity of the port.
0: Kolik vody si z té řeky naberou, to záleží na tom, jak velikou mají nádobu.
1: Or that if is that port have a hole.
0: Taky na tom, jestli náhodou ta nádoba není děravá.
1: And when we are not aware, when we are not chaitan, we have a lot of hole.
0: A když nejsme bdělí, když nejsme chaitan, tak to znamená, že ta nádoba naše má spoustu děr.
1: And it is not depending of Swamiji how we will take and how much water we will take, but it's depending of our capacity.
0: Nezáleží to na Swamijim, kolik si vezmeme, kolik si z toho uchováme, ale záleží to na naší vlastní kapacitě.
1: Also to have bigger capacity to get this water, divine nectar, is depending of our sadhana during the whole year.
0: Nakolik veliká je ta naše kapacita uchovat si toto požehnání, tu vodu, záleží na tom, jak jsme se věnovali sádhaně, cvičení během roku.
1: And I know that we are all big pot.
0: A vím, že my všichni jsme veliké nádoby.
1: And Swamiji is so big a river that we are not afraid that we have no take enough nectar.
0: A Swamiji je tak velikou řekou, že se nemusíme bát toho, že by nektar došel.
1: And I'm so happy that this seminar started just now.
0: A tak jsem velmi šťastný, že takový seminář právě teď začíná.
1: Thank you. Sridipnam Bhagavan ki jai.

0: श्री दीप नारायण भगवान
1: की जय।
0: हम सब दास प्रभु शरण परायणम। वी आर ऑल योर सर्वेंट एंड वी आर अंडर योर शेल्टर।
2: My všichni jsme tvými služebníky a jsme pod tvou ochranou.
0: We are all bhaktas.
2: Všichni jsme bhaktové.
0: And we dedicate our devotion to you.
2: A odevzdáváme ti svou oddanost.
0: O Mahaprabhudeep.
2: O Mahaprabhudeep.
0: Good evening and welcome all of you.
2: Dobrý večer, vítejte všichni.
0: All dear ones, happy to see you.
2: Všichni milí, rád vás vidím.
0: You had a long journey.
2: Máte za sebou dlouhou cestu.
0: But finally you are here.
2: Ale nakonec jste tady.
0: You were looking forward.
2: Těšili jste se na to?
0: And I was longing forward.
2: A já jsem potom
0: This is different.
2: Toužil. To je
0: someone
2: rozdíl.
0: Was looking forward.
2: Někdo se na to těšil.
0: But someone was longing for it.
2: Ale někdo potom toužil.
0: That is the relation of the master disciple.
2: To je vztah mezi učitelem a žákem.
0: So long journey, you are tired, relax.
2: A máte tedy dlouhou cestu za sebou, můžete se uvolnit.
0: It is said, what you have, give it.
2: Říká se, dej to, co máš.
0: Otherwise, it will get lost.
2: Protože jinak o to přijdeš.
0: It means, whatever knowledge you have.
2: Jakékoliv poznání máte.
0: Talents.
2: Nebo nadání.
0: Techniques.
2: Nebo techniku.
0: Etc.
2: A tak podobně.
0: You shall give further.
2: Tak byste měli dávat dál.
0: Otherwise it get lost.
2: Jinak se to ztratí.
0: This technique after your death is lost.
2: Ta technika se po vaší smrti ztratí.
0: Therefore in the system.
2: Proto v systému.
0: It's very important. Master and disciple teaching.
2: Je velmi důležité učení mezi mistrem a žákem.
0: It is a chain work.
2: Je to taková řetězová práce.
0: It's a continuity.
2: Je to kontinuita.
0: The father.
2: Otec.
0: The son.
2: Syn.
0: The grandson.
2: Vnuk,
0: grand-grandson.
2: Pravnuk.
0: So this is how the dynasty is continuing.
2: Tak pokračuje celý rod.
0: So master to disciple to disciple to disciple.
2: A tak z mistra na žáka, na dalšího žáka, dalšího žáka.
0: But that becomes master who mastery the teachings and instructions was given by master.
2: A ten, kdo zvládne učení od svého mistra, se sám stává mistrem.
0: The aim of the master is to make the disciple more than himself.
2: Cílem mistra je udělat z žáka víc, než je on sám, než je sám ten mistr.
0: To make the best master.
2: Udělat z něj toho nejlepšího mistra.
0: There's one stone called Paras.
2: Je jeden kámen, říká se mu Paras.
0: And when you touch this Paras stone to some iron or iron metal touch to the Paras stone.
2: A když se Paras dotkne nějakého kovu, nebo když se kov dotkne toho kamene Paras,
0: that iron becomes gold.
2: Tak se z toho železa stane zlato.
0: This is a speciality of the stone Paras.
2: To je specialita toho kamene Paras.
0: That Paras turns stone into or the iron into the gold.
2: Paras mění železo ve zlato.
0: And the master doesn't turn disciple into the gold or diamond.
2: A mistr neproměňuje žáka ani v diamant ani ve zlato.
0: But he makes the master.
2: Ale dělá z něj mistra.
0: Master makes the master.
2: Mistr dělá mistra.
0: Paras cannot make the Paras.
2: Paras nemůže udělat Paras.
0: Only can make gold out of iron.
2: Jenom dokáže z železa dělat zlato.
0: So this is the difference.
2: V tom je rozdíl.
0: Similarly, all of us here have some good qualities.
2: Tak podobně všichni, co tu jsme, tak máme nějaké dobré vlastnosti.
0: Also many bad qualities.
2: A také mnoho špatných vlastností.
0: That you need not to give further.
2: A ty předávat nemusíte.
0: That let it get lost.
2: Ty se klidně můžou ztratit.
0: But the good quality.
2: Ale ty dobré vlastnosti.
0: Some talents.
2: Určité nadání.
0: Good ideas.
2: Dobré myšlenky.
0: Give further.
2: Nápady předávejte dál.
0: It will modify.
2: Budou se modifikovat.
0: And bring to the perfection.
2: A dovedou k dokonalosti.
0: This is called Shruti Smriti.
2: Říká se k tomu Shruti a Smriti.
0: Shruti is that what is taught.
2: Shruti je
0: by master.
2: To, co mistr učí.
0: The Shruti, Shrota and Shrotriya. These are three.
2: Je Shruti, Shrota a Shrotriya.
0: So Shruti is that authentic literatures, authentic scriptures.
2: Shruti jsou tedy ty autentická původní písma.
0: These are Vedas, Upanishads.
2: Jako Vedy, Upanishády.
0: This was spoken by great saints, the great seers.
2: To, co říkali velcí svědci a mudrci.
0: So this is a Shruti.
2: Čili to je Shruti.
0: And now, who understand the Shruti?
2: A ten, kdo chápe tyto Shruti,
0: who can give further?
2: Kdo je dokáže předávat?
0: That call the Shrotriya.
2: Tak tomu se říká Shrotriya.
0: Who can speak, who can explain us?
2: Kdo o nich dokáže mluvit a dokáže nám je vysvětlit?
0: Holy book is written.
2: Svatá kniha je sepsána.
0: But you need someone who explains.
2: Ale je k ní potřeba někoho, kdo vám ji vysvětlí.
0: Technique is there.
2: Existuje technika.
0: Instrument is there.
2: Existuje nástroj.
0: Injections are there.
2: Injekce jsou připravené.
0: Operation theater is there.
2: Operační sál.
0: Everything is very clear.
2: Všechno je jasné.
0: But you didn't get learning from your professor or from the surgeon how to operate.
2: Ale chirurg vás nenaučí operovat.
0: Everything is there. Try to operate your father's brain.
2: Máte všechno k dispozici a zkuste si operovat tatínkovi mozek.
0: I'm sure you can open it.
2: Jsem si jistý, že se vám podaří ho otevřít.
0: But how will you close again?
2: Jenže jak ho zase zavřít?
0: It's written in the book how to do.
2: A přitom se to píše v knihách, jak na to.
0: Instruments are there.
2: Máte veškeré nástroje.
0: Theater is there.
2: Máte operační.
0: Anesthesia is there.
2: Sál, anestezii.
0: But didn't learn.
2: Ale nenaučili jste se to.
0: So sastras, the Shruti, it is there.
2: Čili šástry a Shruti máte.
0: You can read.
2: Můžete si je číst.
0: You can understand.
2: A můžete je pochopit.
0: You can explain.
2: Můžete je vysvětlit.
0: But you did not make perfection.
2: Ale ještě jste v nich nedosáhli dokonalosti.
0: That's why someone said.
2: Proto někdo řekl.
0: Tons of theory, nothing compared to the gram of practice.
2: Tuny teorie nevyváží gram praxe.
0: And that practice, you have to get from the Shrotriya.
2: A tu praxi získáte od Shrotriya.
0: So it said, Brahmanista Shrotriya, Parivrajakacharya, Paramahansa, Chatguru Dev. This is title.
2: Říká se toto, je to celý titul.
0: Brahmanista.
2: Brahmanista.
0: Sadguru is that one who is a Brahmanista. It means knower of the Brahman, who have realized the Brahman.
2: Sataguru je Brahmanista, to znamená ten, který uskutečnil Brahman, který realizoval Brahman.
0: Brahmanista Shrotriya, that one can speak about Brahman.
2: Brahmanista Shrotriya, tedy ten, který může mluvit o Brahmanu.
0: So he speaks about the Shruti.
2: Který může mluvit o Shruti.
0: The Shrotriya, the master.
2: Shrotriya neboli mistr.
0: And Shrota is the disciple.
2: A pak to třetí Shrota, to je žák.
0: So you are here all as a Shrota.
2: Čili vy všichni jste tu jako Shrota.
0: I am Shrotriya.
2: A já jsem Shrotriya.
0: And giving you from first hand.
2: A z první ruky vám předávám.
0: The Shastras, the Smritis, the Puranas.
2: Shastry, smrt, Shruti, Purany.
0: So this is the perfect way of learning.
2: Čili je to dokonalý způsob, jak se něco naučit.
0: Otherwise, you know, I read also in the book and same thing. There's not no problem. It's no different.
2: Můžete říct, no, ale to samé se dočtu v knížkách. V tom není žádný rozdíl.
0: To read the holy book.
2: Přečíst si svatou knihu.
0: And listen reading from the holy person.
2: A poslouchat světce, to jsou dvě věci.
0: So, without Shrota and Shrotriya, it doesn't go further.
2: Bez Shrota a Shrotriya, ten řetěz nepokračuje dál.
0: So there should be giver and receiver.
2: Čili měl by existovat někdo, kdo dává a někdo, kdo přijímá.
0: Otherwise everything is lost in this space.
2: Protože jinak se to všechno ztratí.
0: So we have here almost all you are the instructor, the diploma holder of yoga and the life teacher.
2: Vy všichni skoro jste cvičitelé jógy a máte na to svůj diplom.
0: And you have many, many disciples.
2: A sami máte mnoho a mnoho žáků.
0: And your disciples have also other disciples.
2: A možná vaši žáci mají už další žáky.
0: This is the chain work.
2: To je ten řetězec.
0: So how the yoga and the life is spread around the world.
2: Jak se yoga v denním životě šíří po celém světě.
0: If it is a real quality,
2: jestli má v sobě skutečnou kvalitu,
0: is a long lasting.
2: Tak vydrží dlouho.
0: And if it's not good quality,
2: a pokud není kvalitní,
0: then call use and throw.
2: Tak je to jen něco na jedno použití.
0: So sometimes you practice this technique and then you are going to some other techniques and then you are going to some other one. At end you are nowhere.
2: Pak můžete to dělat tak, že se zacvičíte tuhle techniku a pak přijdete k další technice a pak se zacvičíte něco úplně jiného a na konci nebudete nikde.
0: So, this, what we have here,
2: to, co máme tady,
0: and you have also lot of knowledge,
2: vy sami máte spoustu poznání,
0: and this we should give further.
2: Znalostí, které byste měli předávat dál.
0: So it's called upgrading.
2: Čili je to taková aktualizace.
0: There's hardware.
2: Existuje hardware.
0: There's software.
2: A software.
0: And there's spiritual ware.
2: A pak duchovní ware. Nejde to přeložit.
0: So we are getting upgrading spiritual ware.
2: Čili aktualizujeme si ten duchovní ware.
0: That is very important.
2: To je velmi důležité.
0: So welcome you all.
2: A tak vás všechny vítám.
0: And we have beautiful program.
2: Máme krásný program.
0: It will be announced very soon.
2: Velmi brzo bude oznámen.
0: We have divided six groups.
2: Rozdělili jsme vás do šesti skupin.
0: And each six groups have different subject.
2: A každá z těch šesti skupin bude mít jiné téma.
0: And every day group will change.
2: A každý den se ty skupiny budou měnit.
0: So maybe here you learn about asanas.
2: Řekněme, že třeba tady se budete učit něco o asanách.
0: The sarvitasana, step first and second and third and fourth.
2: O sarvahita asanách z prvního dílu, druhý díl, třetí, čtvrtý.
0: In other is instruction of the nadis and chakras.
2: Na jiném místě budou probíhat instrukce, které se týkají nádí a čaker.
0: In other is the physical aspect of yoga and that, like a benefits and like physiotherapy, the anatomy.
2: Na dalším místě bude probíhat fyzické účinky jógy, anatomie a jak je jóga prospěšná.
0: And you will have in each group 3 to 4 teachers.
2: A v každé skupině budou 3 až 4 učitelé.
0: You have to be on time.
2: Je třeba, abyste chodili včas.
0: You should take something to write down.
2: Měli byste si vzít něco napsaní.
0: Morning will be instructions.
2: Ráno budou instrukce.
0: Afternoon will be questions.
2: Odpoledne budou otázky.
0: Not your questions.
2: A ne vaše
0: the
2: otázky.
0: Teacher's questions.
2: Ale učitelé se budou ptát.
0: What morning was?
2: Jaké to bylo ráno?
0: So this is the first sadhana camp, the seminar.
2: Čili je to takový první sadhanový seminář.
0: It will be certain seminars repeated different places.
2: A ten seminář se bude opakovat na různých místech.
0: That's called upgrading, renewing. Renewing.
2: Je to taková jaksi obnova.
0: And checking your memories and your talents.
2: Abyste si znovu ověřili svou paměť a svůj talent.
0: And where we make mistake, where we don't miss.
2: A když uděláte nějakou chybu, nevadí.
0: So I'm looking forward for you.
2: A tak se na vás těším.
0: To have such a beautiful first time seminar.
2: Že budeme mít takový krásný seminář poprvé.
0: So enjoy.
2: Užijte si to.
0: This wisdom.
2: Užijte si ten systém.
0: Yes, there are some assistant teachers.
2: Jsou tady také asistenti.
0: We welcome them.
2: Vítáme je.
0: Because they are our future.
2: Protože oni jsou naše budoucnost.
0: And they are some just for general practice.
2: A pak jsou tu i takoví, kteří přišli jen tak si zacvičit.
0: And they are our experimental.
2: A ti budou našimi experimentálními
0: subject.
2: Experimentálními předměty.
0: So we will choose them and let them practice.
2: Tak si je vybereme a necháme je cvičit.
0: So nice.
2: Hezky.
0: So model, experimental models.
2: Budou to takové modelové příklady pro nás.
0: Kesukunskaninkin. That's good. So welcome you and tomorrow will be nice program that will be announced afterwards.
2: Vítám, od zítřka bude probíhat ten program, který vyhlásíme později.
0: So remember.
2: Takže si zapamatujte.
0: From the Vedas.
2: Z Véd.
0: And Shrutis.
2: Ze Shruti.
0: Upanishads.
2: Z Upanishad.
0: And Puranas.
2: A z Purán.
0: So from the Shruti.
2: Čili z těch všech písem.
0: What was spoken.
2: Z toho, co se říkalo.
0: Comes the Shrotriya, who can speak and explain.
2: Z toho vychází Shrotriya, který o tom všem může mluvit a může vám to vysvětlit.
0: And we are the Shrota listeners.
2: A my jsme Shrota, ti, kteří poslouchají.
0: And then they will teach further called Smriti.
2: A pak budou učit dál, tomu se říká smrti.
0: Shruti and Shrotriya, Shrota and Smriti.
2: Čili tyto čtyři.
0: That's very good systematically.
2: Je to velmi systematické.
0: Shruti.
2: Shruti.
0: Shrotriya.
2: Shrotriya.
0: Shrota.
2: Shrota.
0: Smriti memory.
2: A smrti je to, co máte v paměti.
0: So, it depends if you give a first-hand information or not.
2: Záleží na tom, jestli ty informace jsou z první ruky nebo ne.
0: It means if you have memory exactly, that's called smriti.
2: Když si to vaše paměť zaznamená přesně, tak je to smrti.
0: Then you can give pure knowledge further.
2: A pak můžete předávat dál čisté poznání nebo čisté vědění.
0: If you don't have that smrti,
2: ale když toto smrti nemáte,
0: you can't speak, you can't give.
2: Tak to pak nemůžete o tom mluvit dál a předávat.
0: And there the river dries.
2: Pak ta řeka vyschne.
0: It doesn't flow further to the ocean.
2: Neteče dál, nevlévá se do oceánu.
0: So these words you should remember.
2: Tato slova byste si měli zapamatovat.
0: And read.
2: A číst.
0: Yeah. Shruti.
2: Čili Shruti.
0: Shrotriya.
2: Shrotriya.
0: Shrota.
2: Shrota.
0: And smriti.
2: A smrti.
0: Through this, what you have, you can give.
2: A když takto to získáte, to co takto získáte, to můžete dávat dál.
0: And if you don't have this, even you have, you can't give.
2: A když

0: to nemáte, tak i když si myslíte, že máte, tak stejně to nejde dát.
1: So it is a science of yoga in the life.
0: Čili je to věda jogy v denním životě.
1: Designed for well-being of the human.
0: Která byla vyvinuta pro dobro lidstva.
1: Physical, mental, social and spiritual health.
0: Tělesné, sociální, mentální, duchovní.
1: In order to be the good protector.
0: Proto abychom byli dobrými ochránci.
1: To protect the environment, protect the wildlife.
0: Chránili životní prostředí, chránili život na zemi.
1: Protect the lakes, ponds, rivers.
0: Chránili řeky, jezera, oceány.
1: And protect the humans.
0: A chránili lidstvo.
1: Protection is in protection.
0: Ochrana v ochraně.
1: If you protect, you will be protected.
0: Když vy budete ochraňovat, budete ochráněni.
1: So if you drive carefully,
0: když řídíte pozorně,
1: you protect others, but also you protect yourself.
0: Chráníte tím ostatní, ale chráníte tím i sami sebe.
1: If you don't believe,
0: ať tomu nevěříte,
1: try to crash in someone.
0: Tak jestli tomu nevěříte, tak zkuste do někoho nabourat.
1: Speed on the highway.
0: V rychlosti 100 km za hodinu.
1: Because you want to harm that one.
0: Jen protože někomu chcete uškodit.
1: So first you will be harmed.
0: První, komu uškodíte, budete vy sami.
1: And if you protect,
0: ale když se budete chránit,
1: you protect yourself.
0: Když budete chránit druhé,
1: so
0: ochráníte i sami sebe.
1: Is in protection.
0: Čili je to ochrana v ochraně.
1: So we will have beautiful time.
0: Budeme mít krásný čas.
1: And when the weather is good, we will be on the meadow.
0: Když bude hezky, budeme na louce.
1: And we will have twice a day opportunity to be all together.
0: A dvakrát denně budeme mít příležitost být všichni pohromadě.
1: And therefore we can say.
0: A proto můžeme říct.
1: Proudly.
0: Hrdě.

0: Zavřete si oči.
1: Close your eyes.
0: Hluboký nádech a výdech.
1: Deep inhalation and exhalation.
0: Hluboký nádech.
1: Deep inhalation.

0: A na začátek si na chvíli položte do Ananda Asány.
1: And for the start, lie down into Ananda Asana.

0: Uvědomte si svoji pozici.
1: Be aware of your position.
0: Zavřete si oči.
1: Close your eyes.
0: A uvolněte celé tělo.
1: And relax the whole body.

0: Pomalu svůj dech prohlubte do plného jogového dechu.
1: And slowly deepen your breath into the full yogic breath.
0: Nádech od břicha přes hrudník do podklíček.
1: The inhalation starts at the area of the stomach, then goes on into the chest until the collarbones.
0: A výdech zase z podklíčků, z hrudníku a naposledy z břicha.
1: And the exhalation starts at the area of the collarbones, then goes on to the chest and finally into the stomach.

0: S každým výdechem prohlubte své uvolnění.
1: With each exhalation, deepen the relaxation.
0: A s každým nádechem přijmejte energii pránu z okolí.
1: And with every inhalation, receive the energy prana from the outside.

0: Svoji pozornost mějte zaměřenou na svůj dech a na svoje tělo.
1: Concentrate on your breathing and your body.
0: Během celého cvičení se snažte udržet svoji pozornost sami u sebe.
1: And during the whole exercise, the whole practice, try to keep the attention on yourself.
0: Vnímejte svoje tělo, svůj pohyb, svoje pocity.
1: Be aware of your body and of your sensations and of the movement.
0: A přidáme pohyb paží k vašemu dechu.
1: We will add the movement of the arms.
0: S nádechem jdou ruce do vzpažení.
1: With the inhalation, raise your arms above your head.
0: A s výdechem se zase vrátí zpátky podél těla.
1: And exhaling, bring the arms back beside the body.
0: Ruce se zvedají na celou dobu nádechu.

0: Pomalu dokončete.
1: Slowly finish the movement.
0: A budeme pokračovat protahováním.
1: And we will carry on with stretching.
0: Takže s nádechem zvedneme pravou ruku a protáhneme se za pravou rukou a patou pravé nohy.
1: So slowly raise the right arm and stretch the right arm and the right leg and pull the leg in the direction of the heel.
0: A s výdechem zase ruku vrátíme a uvolníme tělo.
1: And exhaling, bring the arm back beside the body and relax.
0: A s dalším nádechem zvedneme levou ruku a protáhneme levou polovinu těla.
1: And with the next inhalation, raise the left arm and stretch the whole left part of the body.
0: A v rytmu svého dechu pokračujte.
1: And in the rhythm of your own breath, carry on.

0: Dál budeme pokračovat protahováním diagonálně.
1: And we will carry on with diagonal stretching.
0: To znamená za pravou rukou a levou nohou.
1: So stretch the right arm and the left leg.
0: A pak za levou rukou a pravou nohou.
1: And then the left arm and the right leg.

0: Uvědomte si odlišný účinek protažení na vaše tělo.
1: And be aware of the different impact of the stretching on your body

0: ještě se několikrát protáhneme za oběma rukama, oběma nohama.
1: And now we will stretch both arms and both legs.
0: Co nejdál vám to půjde.
1: And try to stretch as much as possible.
0: Ale tak, abyste se neprohýbali v bederní oblasti.
1: But do not arch your lower back upwards.
0: Snažte se udržet bederní oblast u podložky.
1: And try to keep the lower back flat on the floor.

0: S dalším nádechem ještě jednou dejte ruce do vzpažení, spojte dlaně.
1: With the next inhalation, raise the arms above the head and press the palms against each other.
0: A budeme se přetáčet z jednoho boku na druhý.
1: And roll from one side to another.
0: Snažte se, aby pohyb byl pomalý a řízený.
1: And the movement should be controlled and slow.

0: Vnímejte protažení svalů podél páteře.
1: Feel the stretching of the muscles along the spine.

0: A zase pomalu dokončete.
1: And again, slowly finish the movement.
0: Vraťte ruce zpátky podél těla.
1: And bring the arms back beside the body.
0: Srovnejte si pozici.
1: Adjust your position.
0: Tak, aby páteř byla rovně.
1: So that your spine is straight.
0: A budeme pokračovat pávana mukta asánou, přitahováním kolene k čelu.
1: And we will carry on with pavana mukta asana, so we will be pulling the knee towards the forehead.
0: S nádechem zvedněte nohu, pokrčte koleno a chytněte koleno rukama.
1: So with the inhalation, bend the leg and hold your knee.
0: S výdechem přitáhněte stehno k hrudníku a zvedněte hlavu ke koleni.
1: Exhaling, bring the thigh towards the chest and lift your head towards the knee.
0: S nádechem vraťte hlavu a ruce na podložku, zvedněte nohu ke stropu.
1: With the inhalation, place the arms beside the body and put the head on the floor.
0: A s výdechem pomalu nataženou nohu položte na zem.
1: And exhaling, bring the stretched leg back on the floor.
0: A pak to samé druhou nohou.
1: And repeat with the other leg.

0: Cvičte v rytmu svého dechu.
1: Perform the exercise in the rhythm of your breath.
0: A s plnou koncentrací na pohyb.
1: And fully concentrate on your breathing.

0: A pomalu dokončete tak, aby na obě strany jste provedli stejný počet opakování.
1: And slowly finish so that you have done the same number of repetitions on both sides.

0: Ak sa pomalu posaďte.
1: And slowly sit up.
0: A posaďte sa do Vajrasány.
1: And sit in Vajrasana.
0: Budeme cvičiť tretí díl systému jogy v denním živote.
1: And we will practice the third level of yoga in daily life.
0: A ten začíná Vajrasánou, tigrem.
1: So we will start with the tiger position or tiger asana.
0: Takže nejprve si srovnáme výchozí pozici.

0: So first adjust the starting position.
1: Takže se vytáhneme za temenem hlavy.
0: Sit at the upright position and pull your spine in the direction of the top of the head.
1: Ramena dáme dozadu a dolů.
0: And push your shoulders down and back.
1: S nádechem jdeme do vysokého kleku.
0: Inhaling, knee stand.
1: S výdechem na všechny čtyři.
0: Exhaling, lean on your knees and your palms.
1: Koleno přiblížíme k čelu.
0: And pull the knee towards the forehead.
1: A s nádechem dáváme nohu do zanožení, ale tak, aby pánev se nevytočila do strany.
0: And exhaling, extend the leg backwards.
1: Pohled nahoru.
0: And look up, but do not move your pelvis. Do not rotate it.
1: A s výdechem zpátky.
0: And exhaling, bring the knee towards the forehead.
1: Čelo ke kolenu. A nádech prohnutí.
0: Inhaling, arch your back downwards.
1: Výdech, vyhrbení.
0: And exhaling, arch your back upwards.
1: Naposledy.
0: And the last time.
1: Výdech.
0: And exhale.
1: S nádechem vrátíme koleno, zvedneme se.
0: And come back into the knee stand.
1: A s výdechem dosedneme na paty.
0: And exhaling, sit back on the heels.
1: Uvědomíme si svoje tělo.
0: Feel your body.
1: A provedeme i na druhou stranu.
0: And we will perform the asana on the other side.
1: Nádech.
0: Inhale.
1: Výdech na všechny čtyři.
0: Exhaling, lean on your knees and your palms.
1: Koleno k čelu.
0: And bring the knee towards the forehead.
1: A s nádechem jdeme do zanožení.
0: And inhaling, extend the leg back.
1: Pánev zůstává vodorovně.
0: And keep the pelvis parallel to the floor.
1: Nejde o to zanožit nohu co nejvíc, ale jde o to prohnout dobře páteř.
0: It is not important to extend the leg as far as possible, but to keep the pelvis in the same position and to keep it parallel to the floor.

0: A proveďte ještě jedno kolo v rytmu svého dechu.
1: So please do one more round in the rhythm of your breath.
0: Snažte se o prohnutí páteře v oblasti hrudníku.
1: Try to arch your back in the area of the chest.
0: A při vyhrbení se snažte vyhrbit v oblasti bederní páteře.
1: And when you arch your back upwards, try to do it in the area of the lower back.
0: Soustřeďte se na oblast páteře.
1: Concentrate on your spine.

0: vertebra by vertebra.
1: Pánev se pokládá jako poslední.
0: And the pelvis comes back on the floor as the last.
1: A provedeme ještě dvakrát.
0: So please repeat two more times.
1: A v okamžiku, kdy se do té pozice dostanete, zkuste uvolnit všechny svaly, které vám půjdou uvolnit.
0: And when you get to the position, try to relax as many muscles as possible.

0: Až dokončíte, tak zase přejděte do lehu na zádech.
1: And when you have finished, again lie on your back.
0: A mentálně se připravte na Viparita Karani Mudru.
1: And mentally get ready for Viparita Karani Mudra.
0: Pokud máte vysoký krevní tlak nebo sklony k závratím, tak ji necvičte.
1: And if you suffer from high blood pressure or if you tend to get dizzy easily, do not do this asana.
0: A pokud tu asánu neznáte, tak se podívejte.
1: And if you do not know this asana, you can have a look.
0: Začínáme z lehu na zádech.
1: We start from the starting position is lying on the back.
0: Pak přiblížíme kolena k čelu.
1: Then bring the knees towards the forehead.
0: Můžeme si přitáhnout lokty kousek k sobě.
1: We can pull the elbows to each other a little bit.
0: Pak posadíme pánev do dlaní.
1: Then we place the pelvis onto the palms.
0: A nohy zvedneme, natáhneme kolmo ke stropu.
1: And lift the legs so that they are the upright position.
0: A celá váha těla v podstatě spočívá na loktech.
1: And the whole weight of the body rests on the elbows.
0: A hlava a krk nejsou skoro vůbec zatížené.
1: And the head, or there is no weight on the head or on the neck.
0: A v pozici zůstaneme tak dlouho, jak je nám to příjemné.
1: And stay in this position for as long as you find it comfortable.
0: Asi tak 2 až 3 minuty.
1: So for about 2 or 3 minutes.

0: Takže pokud jste ještě nezačali cvičit, tak přejděte do pozice.
1: So if you haven't started yet, you can do the asana now.
0: A vy, co už cvičíte, ještě chvíli zůstaňte.
1: And those of you who are already practicing or in the asana, stay in it for a little longer.
0: Nohy by měly být svislé.
1: The legs should be vertically to the floor.
0: A není to svíčka. Není to stoj na ramenech.
1: And it is not the candle position. So we are not leaning on our shoulders.

0: A pokud už se vracíte, tak se vracejte pomalu a tak, aby se hlava nezvedala z podložky.
1: And when you come back to the starting position, return very slowly and do not lift your head from the floor.
0: A pak chvíli jenom pozorujte účinky cvičení a vnímejte, jak se vrací krevní oběh zpátky.
1: And then for a little while, watch the benefits of the exercise and the blood circulation comes back to normal.
0: A pomalu se všichni vrátíme do Ananda Asány.
1: So all of you please come back to the starting position, to Ananda Asana.

0: A hluboký nádech a výdech.
1: Deep inhalation and exhalation.
0: Protáhněte se.
1: Stretched body.
0: A přejděte do Vajrasány.
1: And sit in Vajrasana.

0: Než budeme pokračovat další asánou,
1: before we carry on with the next asana,
0: tak já se pokusím předvést ten rozdíl mezi viparita karaní mudrou a svíčkou.
1: I will try to show you the difference between viparita karaní mudra and the candle posture.
0: Protože, jak jsem tak koukal, tak dost z vás cvičili spíš svíčku.
1: Because I could see that many of you have done the candle posture.
0: Takže při svíčce.
1: This is the candle posture.
0: Jde celá váha na ramena.
1: When the whole weight of the whole body is resting on the shoulders.
0: A při viparita karaní mudře.
1: And in viparita karaní mudra.
0: Přenesu váhu na lokty.
1: The weight of the body is resting on the elbows.
0: V určitém smyslu si vlastně sednu na ruce.
1: So I'm sort of sitting on the hands or on the palms.
0: Ve svíčce je páteř, bederní páteř rovná.
1: So in the candle position, the lower back is straight.
0: A ruce v podstatě nepotřebuju.
1: And I do not need my hands, my arms.
0: Ve viparita karaní mudře bederní páteř jakoby trochu prohnu.
1: And in viparita karaní mudra I bend the lower back a little bit.
0: A tady zase nepotřebuju hlavu.
1: And now I do not need my head.
0: Takže to je viparita karaní mudra.
1: So that was the viparita karaní mudra.
0: Obě ty pozice jsou sice obrácené pozice.
1: Both these positions are upside down positions.
0: Takže určité účinky mají podobné. Obě prokrvují hlavu.
1: So the benefits are similar. They improve the blood circulation in the head.
0: Ale při té svíčce je větší tlak na oblast štítné žlázy.
1: And in the candle position, there is more pressure on the thyroid.

0: kdežto při Viparita Karani Mudře tam ten tlak není.
1: And in Viparita Karani Mudra there is no pressure in this area.
0: Teď se pustíme do Uštra Asány.
1: So the next asana, Uštra Asana.
0: Opět upravíme si sed.
1: Again, adjust the sitting position.
0: S nádechem jdeme do vysokého kleku.
1: Inhaling, knee stand.
0: Kolena si můžete dát kousek od sebe.
1: The knees can be a little bit apart.
0: A teď půjdeme do záklonu.
1: Now bend backwards.
0: Chytneme levou rukou levou patu.
1: And hold the left knee with your left hand.
0: Normálně dýcháme.
1: And breathe normally.
0: Pánev tlačíme nad kolena.
1: And push the pelvis above the knees.
0: Pohled směřuje za rukou, která míří nahoru.
1: And look towards the hand which is pointing upwards.
0: S nádechem návrat.
1: Inhaling, come back on the knee stand.
0: A dosedneme na paty.
1: And sit back on the heels.
0: Není dobré cvičit tu pozici po operacích břicha.
1: And it is not suitable to practice this asana after the operation in the abdomen.
0: A nebo při problémech s bederní páteří.
1: Or if you've got any problems in the lower back.
0: Tak provedeme na druhou stranu.
1: So now we do the asana on the other side.
0: Prsty jsou z vnitřní strany paty, tak aby se nám rozvíral hrudník.
1: The fingers are from the inside of the heel, so that we can open up the chest properly.
0: A snažíme se prohnout celé záda v celé jejich délce.
1: And we try to bend the whole back.
0: A s nádechem zase návrat.
1: And inhalation, come back on knee stand.
0: To znamená, že se neprohýbáme jenom v bederní oblasti, ale snažíme se o prohnutí i v hrudní.
1: So we do not bend only the lower back, but also the chest.
0: A čím více se vám provede prohnout hrudní páteř, tím pohodlněji se vám bude asana dělat.
1: And the more we're able to bend in the area of the chest, the easier it will be to perform the asana.
0: Tak, druhá varianta.
1: Now the second variation.
0: S nádechem nahoru.
1: Inhaling, come into the knee stand.
0: A chytneme levou rukou pravou patu.
1: And now with the left hand, hold the right heel.

0: Nezapomínejte na plný jóga výdech.
1: And don't forget to breathe in the full yoga breath.
0: A třetí varianta, chytneme se oběma rukama za obě paty a pokud nemáte problémy v krční oblasti, tak můžete vyvěsit hlavu dozadu.
1: And the third variation, when we will be holding both heels with both hands, and if you haven't got any problems in the cervical spine, you can move your head backwards.

0: při návratu nejprve zvedněte hlavu, pak teprve tělo.
1: And when you are coming back, first lift your head and then the rest of the upper body.
0: Na chvilinku se uvolněte ve Vajrasáně.
1: And relax for a little while in Vajrasana.

0: Budeme pokračovat Garuda a Asánou, takže přejdeme do stoje.
1: So we will carry on with Garuda Asana. So please stand up.

0: Uvědomíme si svoji pozici.
1: Be aware of your position.
0: A teď božíme.
1: Now first raise your arms sideways at the shoulder height.
0: Překřížíme ruce.
1: Cross your arms.
0: A spojíme dlaně.
1: And press the palms against each other.
0: Tak, teď si uvědomte, kterou ruku máte ve spod.
1: And now be aware of which hand is under which.
0: Najděte si před sebou pevný bod.
1: And find a fixed point in front of you.
0: Na ten bod zaměřte pohled.
1: And direct your gaze at this point.
0: A teď na stejnou nohu, jako máte ruku ve spod, tak přeneste váhu.
1: And the same leg on the hand or the arm which is at the bottom, shift the weight of the body to the same leg.
0: A obtočíme nohu tak, aby se nám nárt dostal za lítko.
1: And wrap the other leg around the leg at the bottom, so that the front of the foot is around the calf.
0: S rovnými zády potom jdeme pomalu do předklonu, až se loket dotkne kolene.
1: And with a straight back, bend forward until your elbow touches the knee.
0: Chvíli v pozici zůstaneme.
1: And remain in this position.
0: Pak pomalu s nádechem návrat.
1: And then slowly inhaling, come back.
0: Je dobré to cvičit na pevné podložce.
1: It is a good idea to perform the asana on a firm floor, a firm mat.
0: Je lepší nestát na karimatce nebo na dece, ale rovnou na tom koberci.
1: So maybe it is a better idea not to stand on the mat or on a blanket, but maybe on a carpet.
0: A pak, abyste mohli dobře obtočit tu nohu, tak je nutné tu stojnou nohu trochu pokrčit.
1: And in order to wrap the leg well or easily, it is a good idea to bend the supporting leg.
0: Protože pokud ji necháte natnutou, tak to nejde. Musíte ji pokrčit.
1: Because if you keep it stretched or straight, it is very difficult to

0: wrap the other leg around.
1: Takže znovu upažíme.
0: So again, the arms go sideways to the shoulder height.
1: Překřížíme ruce obráceně.
0: And cross the arms the other way around.
1: Zase na tu stranu, která je ve spod, přeneseme váhu.
0: And again, shift the weight of the body on the leg on the same side as the arm, which is at the bottom.

0: A proveďte ještě jednou na každou stranu a snažte se provádět to cvičení vědomně a s koncentrací.
1: So please do one more round on both sides and fully concentrate on the performance of this asana and do it consciously.
0: U všech rovnovážných pozic platí, že nejprve je třeba sklidnit mysl, pak teprve jdou dobře provádět rovnovážné pozice.
1: In every balancing position, it is very important to calm down the mind at first, and then it is much easier to do the asana.

0: Při tom předklonu se snažte držet páteř protaženou, vzpřímenou.
1: When you bend forward, it is important that you keep your back straight.

0: A u těch nohou, když se vám podaří tu nohu obtočit tak, že si ji nártem zaháknete za lítko, tak ta pozice je stabilnější.
1: And if you're able to hook around the calf with your front of the foot, the position becomes more steady and you're not wobbly in it.
0: Že pokud necháte tu nohu jenom takhle, tak ta pozice sama o sobě nedrží. Pokud to lítko zaháknete, teda pokud tu nohu tam dostanete, tak pak ty nohy drží sami.
1: So if you are able to do it this way, in this position, the position is much more steady.
0: Takže ještě poslední opakování.
1: So one more round.
0: A zkuste se stáhnout dovnitř.
1: And try to withdraw inwards.

0: Pomalu přejdeme do Vajrasány.
1: Now slowly sit in Vajrasana.
0: A budeme pokračovat Vajrasánou.
1: And we will carry on with Vajrasana.
0: Pozice hrdiny.
1: Is the hero pose position.
0: Takže pravou nohu opřeme o prsty.
1: So tuck the toes of the right foot under.
0: Levé chodidlo postavíme vedle kolene.
1: And place the left foot flat on the floor next to the knee.
0: Posadíme se na pravou patu tak, aby pata byla mezi hýždími.
1: And sit on the right heel so that the heel is between the buttocks.
0: Opřeme si bradu dlaní.
1: And rest the chin on the palm.
0: Pohled zafixujeme opět na pevný bod před sebou.
1: And a look at some steady point at the front.
0: Nebo si můžete zavřít oči a najít si vnitřní pevný bod.
1: Or you can close your eyes and find an inner steady point.
0: Uvolněte se v pozici, usmějte se a s normálním dechem chvíli vydržte.
1: And relax in the position. You can smile and remain in the position with the normal breath.
0: Není dobré tu pozici cvičit po zranění, po čerstvém zranění chodidla.
1: And it is not a good idea to do this asana if you got an injury in the foot.
0: Tak pomalu se vrátíme.
1: Slowly come back to the starting position.
0: A provedeme na druhou stranu.
1: And do the asana on the other side.

0: Tahle asána je dobrá na procvičení tapas, schopnosti vydržet.
1: This asana is very good for practicing tapas, ability to endure.
0: Ale samozřejmě, pokud byste cítili bolest, tak necvičte nebo cvičte menší výdrž, ale pokud je to jenom nepohodlí, tak vydržte.
1: Of course, if you feel too much pain, don't perform the asana or don't stay in the position for so long. But if it is just discomfort, try to endure.
0: A zase se vrátíme.
1: And again, come back to the starting position.

0: Přejdeme opět do stoje.
1: Now stand up.
0: Stoj rozkročný.
1: The feet are apart.
0: Budeme cvičit trikon asány.
1: So we will have the variations of trikonasana.
0: Zase plný jogový dech.
1: Full yoga breath.
0: První varianta.
1: The first variation.
0: S výdechem suneme pravou.

0: ruku dolů směrem ke kotníku a levou ruku nahoru směrem do podpaží.
1: So exhaling, slide the right arm or hand along the right leg towards the ankle.
0: Pohled nahoru k lokti.
1: And the left hand towards the armpit and look upwards.
0: A s nádechem návrat do střední polohy.
1: And inhaling, come back to the middle.
0: A s výdechem na druhou stranu.
1: And exhaling on the other side.
0: A nádech.
1: And come back to the middle.
0: A ještě dvakrát na každou stranu.
1: And repeat two more times on both sides.
0: Ale snažte se, aby to byl čistý úklon, abyste nešli do předklonu nebo do záklonu.
1: So the bend to the side should be in alignment, so do not turn either forward nor backwards.
0: A také do té pozice běžte s uvolněním.
1: And try to get into the position in a relaxed way.
0: Nesnažte se silou dosáhnout toho, že tam tělo natlačíte.
1: Try not to force your body into this position.
0: Ale uvolněte se v té pozici a to uvolnění vám pomůže prohloubit ten úklon.
1: But try to relax in the position and this relaxation will help you to get deeper into the

0: A zkuste se tou spodní rukou neopírat o tu nohu, protože v okamžiku, kdy se tam opřete, tak ta pozice už nemůže jít dál. Ta ruka klouže po noze.
1: And try not to lean too much on the hand which is on the leg, because you will not be able to reach further. So the hand is just sliding along the leg.
0: A nebo ji můžete nechat úplně jenom volně viset.
1: Or you can just let it hang down relaxed.

0: Tak, třetí varianta.
1: And the third variation.
0: Zase s nádechem uvažíme.
1: Inhaling, raise your arms sideways to the shoulder height.
0: S výdechem jdeme doprava a ruka jde přes hlavu.
1: Exhaling, bend to the right side.
0: Co nejvíc do dálky.
1: And try to extend the left arm as far as possible.
0: Zkuste tu nataženou ruku dát až k uchu a vytáhnout se za konečky prstů.
1: And try to bring the left arm as close to the ear as possible.
0: V téhle variantě pohled směřuje dopředu.
1: And in this variation, look forward.

0: Stále dýcham plným jogovým dechem.
1: And keep on breathing in the full yoga breath.
0: A zase, až dokončíte třikrát na každou stranu, zůstaňte na chvíli ve stoji.
1: So again, if you have finished the third round, remain in the standing position.

0: čtvrtá varianta.
1: Now the fourth variation.
0: S nádechem upažíme.
1: Inhaling, raise your arms to the sides.
0: S výdechem jdeme levou rukou k pravému chodidlu.
1: And bring the left hand towards the right foot.
0: Pravá ruka je nahoru a pohled směřuje za pravou rukou.
1: And the right arm is pointing upwards. And look towards
0: do střední polohy.
1: Inhaling to the middle.
0: Výdech.
1: And exhaling to the starting position.
0: Nádech.
1: Inhale.
0: Výdech na druhou stranu.
1: Exhale, twist to the other side.
0: Nádech.
1: Inhaling, come back up.
0: A výdech.
1: And exhale to the starting position.
0: Tak teď, když se na mě na chvíli podíváte, tak můžete si tou rukou trochu pomoci?
1: So please have a look at me. You can use your hand.
0: Takhle jste, jenom když se předkloníte.
1: This is.
0: A takhle se můžete dotočit tím, že přitáhnete jakoby rameno k tomu chodidlu.
1: This way you can help yourself is that you lean on your foot and you stretch. Using the arm.
0: V podstatě se snažíte tak, aby ty ruce byly v té jedné přímce, jako je máte tady, tak aby stejně byly i v tom protočení.
1: So you are trying to keep your shoulders and your arms in the same position, in one line, like ještě, when you start.
0: Ještě dvakrát.
1: So repeat two more times.

0: Also sage ich, du Conchita, suchst dein Tavestoi.
1: And when you have finished, stay in the standing position.
0: Poslední varianta Trikonasány.
1: And the last variation of Trikonasana.
0: Chytneme pravou rukou zápěstí levé.
1: Hold with your right hand the left wrist.
0: A teď s výdechem vytočíme jednu nohu.
1: And turn one foot to the side.
0: Vytočíme tím pádem i tělo.
1: And also the body.
0: A s výdechem přiblížíme čelo nebo nos ke kolenu.
1: And exhaling, bring either the nose or the forehead towards the knee.
0: Nádech do střední polohy.
1: Inhaling to the middle.
0: S výdechem vrátíme nohu.
1: And exhaling, straighten the foot.
0: A vytočíme druhou.
1: And turn the other foot.
0: A zase s výdechem.
1: And exhaling, come to the position.
0: Druhá noha zůstává napnutá.
1: The other leg is straight.
0: A zkuste jít do toho předklonu s rovnými zády.
1: And try to go into the forward bend with straight back.
0: A teprve v té poslední fázi přibližte hlavu ke koleni.
1: And when you are almost in the position, bring the nose or the forehead towards the knee.

0: Až dokončíte, tak se zase na chvíli zastavte ve střední poloze.
1: When you have finished, stop in the position in the middle.
0: Přejděte do stoje s nožma.
1: The feet are next to each other.
0: Zavřete si oči a na chvíli se uvolněte.
1: Close your eyes and relax your body for a little while.
0: Plný jogový dech.
1: Full yoga breath.
0: A svou pozornost zase stáhněte dovnitř ke svému dechu.
1: And withdraw your attention inly or inwards. And concentrate on your breath.
0: Čeká nás další rovnovážná poloha.
1: The next balancing position is waiting for us.
0: Ekapada Uttana Asana. Pokud byste měli zranění kolene nebo problémy s kolenem, tak to zase necvičte.
1: If you've got any injuries or any problems with your knee, don't do this asana.
0: Náme. Nárt, nohy do třísla.
1: Place the top of the foot from inside of your thigh.
0: Koleno tlačíme dozadu.
1: And push the knee backwards.
0: Jdeme do vzpažení, spojíme dlaně.
1: Raise your arms above your head and press the palms against each other.
0: Dáme ruce před hrudník, mírně se předkloníme.
1: And bend a little bit forward and bring the hands in front of your chest.
0: A pak budeme postupně na čtyřikrát, na čtyři doby do rovného předklonu.
1: And in four stages we will go into the forward bend. With the exhalation.
0: Chvilinku zůstaneme.
1: We remain in each stage for a short while.
0: Pak pomalu s návratem a s nádechem zpátky.
1: And then inhaling, come back slowly into the starting position.

0: Zase záda při tom předklonu držíme protažená.
1: And try to keep your back straight in the forward bend.

0: A opět, až dokončíte, zůstaňte na chvíli ve stoji.
1: And when you have finished again, stay in the standing position.
0: Plný jogový dech.
1: Full yoga breath.
0: A vnímejte svoje tělo.
1: And feel your body.

0: A poslední rovnovážná pozice.
1: And the last balancing position.
0: Hansa Asana, labuť.
1: The swan posture.
0: Takže opět přeneseme.

0: váhu na jednu nohu.
1: So shift the weight of the body on one leg.
0: Chytneme si nárt.
1: And hold the top of the foot.
0: S nádechem spažíme.
1: Inhaling, raise the other arm.
0: Jdeme do mírného předklonu a protáhneme nohu co nejdál od těla proti ruce.
1: And bend a little bit forward and try to extend the leg against the hand as far as possible.
0: A s nádechem, s výdechem zpátky.
1: And exhaling, come back to the starting position.
0: V pozici zůstáváme se zadrženým dechem.
1: And hold your breath in the position.
0: A na druhou stranu.
1: And do the asana on the other side.

0: Měli byste cítit protažení v přední části trupu.
1: And you should feel the stretching the front of your trunk.
0: A zase neměli byste tu nohu vytáčet do strany.
1: And
0: při tom protažení.
1: You shouldn't turn the leg to the side when you are stretching.
0: Měla by zase zůstat v té ose.
1: It should remain in the axis of the body in alignment.
0: Ne, takhle do strany.
1: Not to the side.
0: To by byl spíš pejsek potom.
1: It would be a dog.
0: Aha. Zkuste se cítit jako ta labuť.
1: And try to feel like a swan.
0: Vzdešeně, klidně, plujete po hladině.
1: Nobly you're swimming on the surface of some lake.

0: Tak ve třetím díle je ještě Suryaya Namaha, pozdrav slunci.
1: So Surya Namaha is in the third level too.
0: Ale to ten si necháme na odpoledne.
1: It is the salutation to the sun and we will leave it for the afternoon.
0: Takže teď se položte na záda a krátce se uvolněte.
1: Now lie down on your back and relax for a little while.
0: A pak ještě budeme pokračovat pranayámu.
1: And we will carry on with pranayama.

0: Opět si uvědomte svoje tělo.
1: Be aware of your body.
0: Uvědomte si polohu svého těla.
1: And be aware of the position of your body.
0: Uvědomte si, jak leží ruce, jak leží nohy.
1: Feel the position of your legs, of your arms.
0: Jaká je pozice trupu?
1: The position of the upper trunk.
0: A případně si pozici upravte tak, aby páteř byla rovná.
1: And try to adjust your position so that it is straight in alignment.
0: A aby se vám leželo pohodlně.
1: So that you are lying comfortably.
0: A úplně se uvolněte.
1: And relax completely.
0: Hluboký nádech a s výdechem uvolněte celé tělo.
1: Full inhalation and with the exhalation relax the whole body completely.

0: A hluboký nádech a výdech.
1: Deep inhalation and exhalation.
0: Ještě jeden hluboký nádech a dlouhý pomalý výdech.
1: One more deep inhalation and long and deep exhalation.
0: Zahýbejte prsty na rukou, na nohou.
1: Move your fingers, move your toes.
0: Protáhněte se, jako když ráno vstáváte.
1: And stretch your body like in the morning when you wake up.
0: A pomalu se posaďte a připravte se na pranayamu.
1: And slowly sit up and get ready for pranayama.

0: Zavřete si oči.
1: Close your eyes.
0: Pohled a pozornost zaměřte na dech.
1: And concentrate on your breathing.
0: Zaspíváme jednou om.
1: And we'll chant om once.
0: Hluboký nádech.
1: Deep

0: Uvoľnite svoje telo.
1: Relax your body.
0: Tak, aby páteř zůstala vzpřímená.
1: But keep your spine at the upright position.
0: Zaměřte svoji pozornost na dech.
1: And guide your attention towards your breathing.
0: Buďte si vědomi každého nádechu a každého výdechu.
1: And be aware of every inhalation and of every exhalation.

0: Budeme cvičit nádýš odhanu třetího stupně.
1: We will do nádýš odhana the third level.
0: Anuloma viloma. Střídavý dech.
1: Alternate breathing.
0: Takže dáme pravou ruku do pranayama mudry.
1: So place the right hand in pranayama mudra.
0: Ukazováček a prostředníček na střed mezi obočím.
1: So the index finger and the middle finger are in the middle between the eyebrows.
0: A začneme nádech levou.
1: Inhale through the left nostril.
0: Výdech pravou nosní dírkou.
1: Exhale through the right nostril.
0: Nádech pravou nosní dírkou.
1: Inhale through the right nostril.
0: A výdech levou.
1: And exhale through the left nostril.
0: A pokračujeme dál nádech levou. Výdech pravou.
1: And again carry on. Inhale through the left nostril and exhale through the right nostril.

0: A po výdechu levou nosní dírkou vrátíme ruku zpátky na koleno a dýcháme chvíli oběma nosníma dírkama.
1: And after the exhalation through the left nostril, bring the hand back on the knee and keep on breathing through both nostrils.
0: Klidný, plný jogový dech.
1: Calm, full yogic breath.

0: A znovu dáme ruku do pranayama mudry.
1: Again, place your hand in pranayama mudra.
0: A začneme nádech pravou, výdech levou.
1: Inhale through the right nostril, exhale through the left nostril.
0: Nádech levou a výdech pravou nosní dírkou.

0: po výdechu pravou nosní dírkou vrátíme ruku zpátky na koleno a zase chvíli dýcháme oběma.
1: And after the exhalation through the right nostril, place the hand back on the knee and breathe through the both nostrils.

0: Na závěr zaspíváme třikrát Om mantru Naham Karta.
1: Finally, we will chant Om three times in mantra Naham Karta.
0: Hluboký nádech.
1: Deep inhalation.

0: Choose through the Silonia.
1: Wrap your palms.
0: Položte dlaně na obličej.
1: Place the palms on the face.
0: Prohřejte svaly obličeje.
1: Warm the face muscles.
0: Pak dlaně oddalte a předkloňte se.
1: Bend forward.
0: Hari Om.

0: श्री दीप नारायण भगवान की
1: जय।
0: देवपुरी महादेव की जय। सतगुरु स्वामी माधवन जी भगवान की
1: जय।
0: सत्य सनातन धर्म की
1: जय।
0: गुड इवनिंग, वेलकम अगेन। वी हैव ब्यूटीफुल इवनिंग,
1: zase máme krásný večer.
0: It's a beautiful atmosphere.
1: Je tu krásná atmosféra.
0: In such a environment.
1: A v takovém prostředí.
0: It gives us very beautiful feelings.
1: Dostáváme krásné pocity.
0: Stress is slowly going away.
1: Odchází pomalu od nás stres.
0: All different kinds of stress in the body is released.
1: A uvolňuje se i různé napětí v těle.
0: And this time of our, this period of our time,
1: a tato doba, kdy jsme spolu,
0: every countries, everywhere, every societies, there is kind of tension.
1: V každé společnosti, v každé národnosti, všude je určité napětí.
0: We are day by day in stress. We are running.
1: Den za dnem jsme ve stresu a neustále pobíháme sem a tam.
0: Even we fly with aeroplane.
1: I když letíme letadlem.
0: Still, it is not enough.
1: Stejně nám to nestačí.
0: So where we are going, where we want to go.
1: Ale kam chceme doběhnout, kam chceme jít?
0: This jivatma, our soul, which is living in us.
1: Toto jivatma, naše duše, která v nás žije.
0: Also want to know where to go.
1: Chce vědět, kam má jít.
0: In ancient time,
1: v dávných dobách,
0: also they had a big stress.
1: Měli také velký stres.
0: There was a less population.
1: Bylo méně populace.
0: The population of the humans.
1: Bylo méně lidí na světě.

0: To se nejde zbavit.
1: So it means we have to live with.
0: Je třeba s tím žít. Ne?
1: But others are forcing us.
0: Tak nás ostatní k tomu nutí.
1: Now what to do?
0: Co s tím?
1: So you know there's one nice story Holy Guruji tell.
0: Víte, že Holy Guruji vyprávěl jeden hezký příběh.
1: There was a horse rider.
0: Byl jeden jezdec na koni.
1: And that owner of the horse.
0: A majitel toho koně
1: was riding on the back of the horse through the desert.
0: Jel na hřbetě toho svého koně pouští.
1: Of course, both were suffering from the heat.
0: Jak jezdec, tak jeho kůň byli znaveni horkem.
1: Sun shining hot.
0: Svítilo slunce, bylo horko.
1: Very warm.
0: Vedro.
1: Time to time some tree to be seen.
0: Jenom tu a tam byl vidět nějaký strom.
1: And they came to one farmer.
0: Až dojeli k jednomu farmáři.
1: And the farmer had a farm very far distance.
0: A ten farmář měl v dálce svoji farmu.
1: So he had a water well.
0: A tam měl studnu.
1: So he was pumping water from the ground.
0: A ze země čerpal vodu.
1: And water was immediately going to the pipe.
0: A tu vodu rozváděl potrubím.
1: The horse and horseman.
0: Kůň a jezdec.
1: Both were thirsty.
0: Měli oba žízeň.
1: So the horseman requested the farmer, "We are thirsty and can you start your pump to pump the water out that our horse can drink?"
0: A tak ten jezdec poprosil farmáře, říkal, máme žízeň, mohl byste spustit to čerpadlo, aby tekla voda a my se mohli napít s koněm.
1: So that where water was coming out, flowing.
0: A když ta voda tekla,
1: for 1 meter distance and then was going in the pump.
0: Tekla nějakým korytem, asi tak metr a hned potom mizela
1: in the pipe.
0: V trubkách.
1: So the farmer said, "Of course, no problem."
0: Farmář řekl, samozřejmě, to není problém.
1: So he started the generator.
0: A spustil ten generátor.
1: Water came.
0: A začala téct voda.
1: But horse was frightened.
0: Jenomže koně to polekalo.
1: He never saw such a system.
0: Nikdy takový systém ještě neviděl.
1: Water was flowing.
0: Tekla sice voda.
1: But horse was not coming close.
0: Ale kůň se bál k ní přiblížit.
1: Farmer said, or the horseman said.
0: Jezdec řekl.
1: Please, can you stop for a while?
0: Můžete prosím to čerpadlo na chvilku vypnout?
1: So he stopped the pump.
0: Tak farmář tu pumpu vypnul.
1: Horse come close.
0: Kůň přišel k tomu
1: korytu. But there's no water.
0: Ale tam už nebyla voda.
1: So he said, "Can you start again, generator?"
0: A tak jezdec požádal, můžete to prosím zase zapnout?
1: Water comes.
0: Voda začala téct.
1: Horse goes like this.
0: A kůň se stavil na zadní.
1: Again he said, "Can you stop?"
0: Jezdec zase požádal farmáře, aby to zastavil.
1: Horse comes.
0: A kůň přišel se
1: napít. But there is no water.
0: Ale voda už byla pryč.
1: After 2-3 times repeating.
0: Tak se to opakovalo dvakrát, třikrát.
1: Farmer said.
0: A nakonec farmář řekl.
1: My friend.
0: Příteli.
1: If you want to give water to your horse.
0: Jestli chceš dát svému koni vodu.
1: Then give it in this sound of the generator.
0: Tak mu dej.

0: i napít i za hluku toho čerpadla.
1: Otherwise, take it your horse as thirsty it came.
0: Jinak bude muset odejít, tak žíznivý, jako přišel.
1: So, we are thirsty horses.
0: My jsme jako ti žízniví koně.
1: In this world.
0: Na tomto světě.
1: From little children.
0: Už od malých dětí.
1: Till the older people.
0: Až po staré lidi.
1: We are all in distress.
0: Jsme všichni ve stresu.
1: Little child is crying for the mother.
0: Malé dítě pláče, protože chce maminku.
1: Crying to get milk.
0: Pláče, aby se mohlo nakojit.
1: The mother breastfeeding.
0: Aby mohlo pít od maminky.
1: After with the toys.
0: Potom kvůli hračkám.
1: Always, always we are occupied.
0: Pořád nás něco zaměstnává.
1: Then in the kindergarten.
0: Potom ve školce.
1: The stress in the school.
0: Pak přichází stres ve škole.
1: How many years you are sitting on the hard chairs?
0: Kolik let prosedíte na těch tvrdých židlích?
1: Maybe iron or the wooden chair.
0: Ať jsou z kovu nebo ze dřeva.
1: There is no soft cushion.
0: Nemáte tam žádné polstrování.
1: And the hard chair.
0: To tvrdá židle, lavice.
1: All the time looking there.
0: Pořád se díváte před sebe.
1: How many years?
0: Kolik let tak?
1: Your buttocks is very hard skin.
0: Až si skoro usedíte zadek.
1: How many times you are changing your legs so and then and so and then so?
0: Kolikrát si přesedáte, křížíte nohy jednu přes druhou a druhou přes první?
1: Coming home.
0: Pak přijdete domů.
1: It is stress.
0: A tam taky stres.
1: Again homework.
0: Zase úkoly.
1: Then we get a profession.
0: Pak získáme zaměstnání.
1: Again same chair.
0: A zase stejná židle.
1: Maybe little if you are high educated, how have the position.
0: Možná, jestli máte lepší vzdělání a lepší
1: okay, you
0: postavení,
1: have little soft.
0: Tak máte měkčí židli.
1: And going back and like this.
0: A můžete se trošičku opírat o opěradlo.
1: But generally people have the same hard chair.
0: Ale lidé většinou mají stejně tvrdou židli.
1: So, almost that far must you were studying.
0: Tak jak jste studovali.
1: More than that you are working.
0: A ještě víc pak budete pracovat.
1: So it means we have stress.
0: A to všechno znamená stres.
1: We have many, many obligations.
0: Máme mnoho závazků, povinností.
1: We have no time.
0: A nemáme čas.
1: To meditate.
0: Abychom meditovali.
1: Practice yoga.
0: Cvičili jógu.
1: So our situation is like that horse.
0: A jsme ve stejné situaci jako ten kůň.
1: In this stress, in this noise of the world.
0: Tlakem, pod tím hlukem světa.
1: If you want to quench your thirst of the spirituality.
0: Jestliže chcete uhasit žízeň duchovnosti.
1: Then you should do it.
0: Tak byste se měli napít.
1: The two things is very, very true.
0: Dvě věci jsou pravdivé.
1: Time will not wait for us.
0: Čas na nás nepočká.
1: Doesn't matter who is who.
0: Ať je to, kdo je to.
1: Even Brahma.
0: I Brahma.
1: Vishnu.
0: Vishnu.
1: And Shiva.
0: A Shiva.
1: They cannot stop the time.
0: Ani oni nemůžou zastavit čas.
1: In other way?
0: Jiným způsobem?
1: Is there time?
0: Je to čas?
1: The time is made by

0: humans.
1: Čas si vlastně vytvořili lidé.
0: Does birds have a time?
1: Mají ptáci čas?
0: They don't count the time.
1: Nepočítají čas.
0: They only when hungry or thirsty or they feel to go, that's all. But no time.
1: Cítí, kdy se chtějí najíst, kdy se chtějí napít, kdy mají odletět, ale nepočítají čas.
0: So time is made by humans.
1: Čas se vytvořili lidé.
0: So there is no time.
1: Takže čas vlastně není.
0: But that time what we are thinking.
1: A ten čas, o kterém přemýšlíme,
0: is also limited.
1: Je také omezený.
0: So when the Brahma, Vishnu and Shiva,
1: když Brahma, Vishnu a Shiva,
0: the creator, they also cannot stop the time.
1: Ani stvořitel čas nemůže zastavit.
0: So the one reality is that what we call the time.
1: Čili to je jedna realita, které říkáme
0: we
1: čas.
0: We may not count.
1: Možná ho nepočítáme.
0: But we are getting old.
1: Ale stárneme.
0: We are getting old and old.
1: Postupně stárneme.
0: And so that we are counting maybe.
1: A to pak možná počítáme.
0: And second is karma.
1: A druhá věc je karma.
0: Whatever we do.
1: Ať děláme cokoliv.
0: It will be counted.
1: Všechno se započítá.
0: And many your karma you know only.
1: Jenom vy znáte velikou část své karmy.
0: And you think that you will hide your karma?
1: A myslíte si, že tu karmu možná skryjete?
0: And you will run out of it.
1: A možná, že se jí nějak vyhnete.
0: It means you will die.
1: Třeba tím, že zemřete.
0: All karma is finished.
1: A tím, že ta karma skončí.
0: No.
1: Ne.
0: The karma goes with us like the shadow of our body.
1: Karma nás následuje tak jako stín následuje naše tělo.
0: And this kind of the shadow of our body means all our five bodies.
1: A ten stín, který vytváří naše tělo, to je stín všech pěti těl.
0: Generally we said physical, mental and subtle body.
1: Obecně říkáme, že máme fyzické tělo, mentální tělo a to jemnohmotné tělo.
0: So our karma.
1: A ta naše karma
0: is guiding us.
1: Nás vede.
0: And it will come that what karma want. And karma is very true.
1: A pro nás z toho vyplyne to, co naše karma bude chtít. A karma
0: if it is
1: je
0: not your karma, you need not to be afraid.
1: Pravdivá, pokud to není vaše karma, tak se nemáte čeho bát.
0: And so in this what we call that papa and punya, the sin and pious.
1: Říkáme pápa, to znamená hřích a
0: our good karma.
1: Unia, dobrá karma.
0: And bad karma.
1: A špatná karma.
0: So pap is the sin.
1: Pap znamená hřích.
0: And punya is good.
1: Punya je dobré, dobrý.
0: A pious soul.
1: Čistá duše.
0: A pure soul.
1: Čistá duše.
0: So when you have that pure pious karmas.
1: A tak když máte ty čisté karmy vyčištěné.
0: Then you are like on the road black eye. The what we call the cat eye.
1: Tak
0: cat eyes.
1: Tak jste jako

0: očičí oči na
1: on the highway.
0: Na dálnici.
1: In the night when we drive.
0: V noci, když jedete.
1: Green light, red light, you know, on the road.
0: Aha, tak vám tu cestu ukazují ty odrazky a svítí zeleně a žlutě a podobně.
1: It's rain.
0: Když prší.
1: Dirty water fall on it.
0: A když je to třeba zamazané nějakým blátem, bahnem.
1: But it doesn't become dirty.
0: Ale ty odrazky se nezašpiní.
1: If we see that shining very clear.
0: Pořád vidíme velmi jasně, jak se to světlo v nich odráží.
1: Similarly, when you are like that cat eye on the road.
0: Tak podobně je to s vámi, jste pak jako takové odrazky na silnici.
1: Then may someone will throw a dirt on you as negative.
0: Může po vás někdo házet nějakým negativním blátem?
1: It doesn't affect you.
0: Ale na vás to nebude mít žádný vliv.
1: Because we have purified our antakarana.
0: Protože jsme pročistili naší antahkaranu.
1: Mal, vikšep and avaran.
0: Mal, vikšep a avaran.
1: So, mal, vikšep and avaran, these are the three.
0: Mal, vikšep a avaran, to je ta trojice.
1: So in antakarana, man, buddhi, citta, ahamkara.
0: V té antahkaraně je mana, buddhi, citta a ahamkar.
1: So, man, our mind.
0: Man je naše mysl.
1: Many people are giving the definition of the mind.
0: Mnoho lidí přichází s různými definicemi toho, co je mysl.
1: But still we can't catch, we don't know.
0: Ale stejně to je těžké postihnout. Vlastně nevíme, co ta mysl je.
1: Every philosophy, every religion.
0: Každá filozofie, každé náboženství.
1: Every literatures.
0: V různých písmech.
1: Gives the different definition.
0: Se setkáváme s různými definicemi.
1: But still we can't catch it.
0: Ale stejně to nejde nějak uchopit.
1: And mind is with us all the times.
0: A přitom ta mysl s námi stále je.
1: The mind is going till next life again.
0: Mysl jde s námi až do příštího života.
1: It is said the Saint Kabir Das.
0: Světec Kabir Das řekl.
1: Man marana mamata mari mar mar gaya sarir asa trishna na mari kah gaya das Kabir. I gave this poem.
0: Často tu báseň cituji.
1: Man mara, you can't kill the mind.
0: Mysl nemůžeš zabít.
1: Man marana mamata mari. Mamta. Mamta means our desire.
0: Mamta znamená naše touhy.
1: My. Mamatva.
0: Moje.
1: It is my.
0: To je moje.
1: It's my land.
0: To je moje země.
1: My house.
0: To je můj dům.
1: My money.
0: Moje peníze.
1: My car.
0: Moje auto.
1: Everything my.
0: Všechno je to moje.
1: This is called mamta.
0: A tomu se říká mamta.
1: And Guruji said.
0: A Guruji řekl.
1: Mamatva hi bandhan ka karan hai. Mamatva, the mamta, the desire.
0: Mamta jako touha, tužba.
1: And that catches us.
0: A ta nás.
1: Mamatva hi bandhan ka karan hai. That we are caught.
0: Ta nás chytá a jsme drží nás.
1: We are caught in different situation.
0: Jsme chyceni v nejrůznějších situacích.
1: In about your house, your relations, your studies, your things, etc.
0: Ať se to týká vašeho domu, vašich vztahů, vaší práce, studia.
1: We are tied to something.
0: Tomu všemu jsme nějakým způsobem připoutáni, svázáni s tím.
1: We are tied to Alakpuriji Siddhapit Gufa.
0: Jsme svázáni s Alakpurijiho Siddhapit Gufou.
1: We are bounded to Devpuriji's cave.
0: Jsme vázáni k Devpuriji's jeskyni.
1: So we are going from here.
0: A jdeme odsud.
1: Hard worked.
0: Tvrdě jsme pracovali.

0: Dělali peníze.
1: Holidays.
0: Vzali si dovolenou.
1: Aeroplanes.
0: Koupili letenky.
1: Going walking.
0: Šli jsme pěšky.
1: Rocks.
0: Přes kameny.
1: But we are going there.
0: Ale jdeme tam.
1: Because we know.
0: Protože víme.
1: It is our place.
0: Že to je to naše
1: místo. Our spirituality.
0: To je naše duchovnost.
1: So we are bounded to it.
0: A tak jsme nějakým způsobem s tím provázaní.
1: Path to go to the liberation.
0: A je to naše cesta k osvobození.
1: Or in different way.
0: A nebo jinak.
1: There's one story.
0: Je jeden příběh.
1: What is the mamatva?
0: Co to je mamatva?
1: You have heard the name of Tulsidas.
0: Určitě jste slyšeli jméno Tulsidas.
1: Who wrote also the Ramayana?
0: Který také napsal Ramayanu.
1: The Ramayana was written by great saint called Valmiki.
0: Ramayanu napsal veliký světec Valmiki.
1: And Valmiki's Ramayana is written in pure Sanskrit language.
0: A Valmikiho Ramayana je sepsána v čistém sanskrtu.
1: The Rama was incarnated about 1 million hundred 55,000 years.
0: Ráma se inkarnoval před 1,150,000 let.
1: That time was also Hanumanji.
0: A už tehdy byl také Hanumanji.
1: That time was no any other religions.
0: A nebyla žádná jiná náboženství.
1: All this religion what we are talking is come up in Kali Yuga.
0: Všechna ta náboženství, o kterých se dnes mluví, jsou z Kali Yugy.
1: But the Rama was before this Kali Yuga.
0: Ale Ráma tu byl ještě před touto Kali Yugou.
1: Dvapar Yuga.
0: Dvapar Yuga.
1: Well, that time was that Rishi Valmiki.
0: A tehdy žil Rishi Valmiki.
1: And you know the story of the Valmiki story.
0: A vy znáte ten jeho příběh.
1: He was a bandit.
0: Byl to bandita.
1: And he was killing the people.
0: Lupič, který zabíjel lidi.
1: And taking away whatever they had.
0: A bral si od nich všechno, co měli.
1: And was bringing to their parents.
0: A nosil to svým rodičům.
1: So the Narada came.
0: A přišel Narada.
1: And he came in that Valmiki. He caught him.
0: A ten Valmiki ho chytil.
1: And he wanted to take everything away.
0: A chtěl mu všechno vzít.
1: But first I will kill you.
0: A říkal, no a napřed tě zabiju.
1: Fight with me.
0: Bojuj se mnou.
1: You are not giving me donation.
0: Nedáváš mi žádný milodar.
1: I will kill you and then take it.
0: A tak tě zabiju a pak si to vezmu
1: so
0: sám.
1: So sin.
0: Čili tak hřešil.
1: In humans generation.
0: V lidské generaci.
1: All time the cruelty.
0: Nás vždy provází krutost.
1: How many wars?
0: Kolik vedeme válek?
1: How many killing?
0: Kolik se zabíjí?
1: How many animals killed?
0: Kolik zvířat se zabíjí?
1: So Narada said.
0: Tak Narada řekl.
1: Do you know how many sin you are having over you?
0: Víš, kolik hříchů na sebe bereš?
1: For whom you are doing this?
0: Pro koho to všechno děláš?
1: She said, for my whole family.
0: A ten Valmiki říkal, dělám to pro celou svoji rodinu.
1: But you know, karma is only on you, not on your family.
0: Ale víš, že ta karma je jenom tvoje, že to není karma tvé rodiny.
1: I said, no, no. My father, my mother, my wife, all I do for them, so it's karma is on them.
0: A Valmiki říkal, ne, já to dělám pro svoje rodiče a pro svoji ženu a děti, tak je to naše společná karma, my se podělíme.
1: No.
0: Ne.
1: You did.
0: Ty jsi to udělal.
1: Go and ask your

0: parents.
1: Ești să zeptat rodiciu.
0: Very clever man.
1: Acto se nějaký
0: chytá. I go to ask my parents, family.
1: Já se půjdu zeptat rodičů a ty mezi tím utečeš.
0: So stupid I'm not.
1: Takový hlupák nejsem.
0: He said no, is it true?
1: Na
0: you can tie me on tree.
1: Tak mě tady přivaž ke stromu.
0: And you have your friends with you.
1: A máš s sebou ty
0: své. They will not let you run away.
1: Přátelé a neuteču ti.
0: So he said okay.
1: Tak řekl dobře.
0: When he come to know the sin.
1: No, tak vlastně se dozvěděl, že hřeší.
0: This will come to you.
1: A když vy zjistíte, že vlastně ty hříchy půjdou
0: already he became weaker and weaker.
1: Na jeho hlavu, tak ho to začalo oslabovat.
0: When you walk through the forest,
1: když jdete lesem,
0: you are a strong man. Or a woman.
1: Silný muž nebo silná žena.
0: You are not afraid from anything.
1: Ničeho se nebojíte.
0: There's no ghost.
1: Žádní duchové v lese nejsou.
0: I have some weapons if there animals comes.
1: Kdyby mě chtělo napadnout tiger or something. Zvíře, tygr nebo tak mám zbraň.
0: I'm not afraid.
1: Ničeho se nebojím.
0: Yeah. So you go through the forest.
1: A tak jdete lesem.
0: No village near.
1: Blízko není žádná vesnice.
0: And you are going through the forest.
1: A vy procházíte lesem.
0: You are a strong man.
1: Jako silný muž.
0: And suddenly in one tree.
1: A najednou na tom jednom stromě.
0: The branches may be moving.
1: Se začnou pohybovat větve.
0: Other side somebody saying,
1: a na druhé straně zaslechnete takovýto smích.
0: Nothing.
1: A nic.
0: Come on.
1: Jen pojď.
0: The rook ears of the hair are standing.
1: Začnete mít husí kůži.
0: Though he's a strong man.
1: I když jste silný muž.
0: But he got walking.
1: Ale jdete dál.
0: Then through the grass someone is walking.
1: Pak slyšíte, jak někdo kráčí travou.
0: And again someone is doing.
1: A zase zaslechnete ten.
0: Now what is happening?
1: A co se děje?
0: Your energy becoming less.
1: Připravuje vás to o energii.
0: The fear comes.
1: Přichází strach a ztrácí se vám
0: energie. You become weaker and weaker.
1: A vy jste slabší a slabší.
0: So if happens something with you,
1: když se s vámi něco stane,
0: don't lose your strength.
1: Tak nestrácejte tu svou sílu.
0: I will face you.
1: Řekněte si, klidně se postavím tváří v tvář tobě.
0: But in such a darkness.
1: Jenomže v takové tmě.
0: You are alone.
1: Když jste sami.
0: So your thighs are a little bit making like this.
1: Začnou se vám chvět nohy.
0: The steps are uncertain.
1: A váš krok začne být nejistý.
0: And someone from backside.
1: A někdo ze zadu tleskne.
0: No one.
1: So tam není.
0: Slowly, slowly our strength, our braveness is getting less.
1: A tak ta naše odvaha a statečnost a energie mizí.
0: Though there's no ghost, nothing.
1: I když víte, že žádní duchové nejsou.
0: It's your mind is playing with you.
1: Je to všechno vaše mysl, která se s vámi hraje.
0: Similarly, that Valmiki.
1: A podobně ten Valmiki.
0: When Narada told him.
1: Když mu Narada řekl.
0: About karma, this, that.
1: To o karmě, že padne na něj.
0: He became weaker.
1: Tak ho to oslabilo.
0: And he went home.
1: A šel domů.
0: Father.
1: Otče.
0: You know what I'm doing.
1: Ty víš, čím se živím.
0: Yes, son.
1: Ano, synu.
0: But father, I'm doing for you.
1: Ale víš, že to dělám pro tebe.
0: Will you share this sin with me?
1: Podělíš se se mnou o ten hřích?
0: No, my son, no, no.
1: Oh, synáčku, kde pak?
0: It is your duty.
1: To je tvoje povinnost.
0: It is your duty to take care of me, I am your father.
1: Ty máš povinnost starat se o mě, protože já jsem tvůj otec.
0: So doesn't matter how you bring the food.
1: Je mi jedno, jak to jídlo obstaráš.
0: But it's your duty, my son.
1: Ale tvoje povinnost je mě obstarat potravu.
0: He goes to the mother.
1: A mi šel za
0: matku. And mother also said, no, my son.
1: A i matka říkala, ne,
0: I love you.
1: Miluju tě.
0: You are my good boy.
1: Jsi můj hodný chlapeček.
0: But what you do is your karma.
1: Ale to, co ty děláš, tak to je tvoje karma.
0: Even I want to take your karma, but I can't give you my, I can't get the karma.
1: I kdybych si tu tvoji karmu chtěla vzít na sebe, tak to nejde.
0: And then he went to his wife.
1: A pak šel za manželkou.
0: And he said, of course not.
1: Manželka říká, no samozřejmě, že
0: what
1: ne.
0: What do you think?
1: Co si myslíš?
0: The wife was a little bit hard.
1: Manželka byla trošku taková tvrdá.
0: You will not help me, my love.
1: A ty mě nepomůžeš, miláčku?
0: No.
1: Ne.
0: For me it doesn't matter if you die, I go to my family.
1: Když umřeš, tak se aspoň vrátím ke své rodině.
0: He became weaker and weaker.
1: A Valmiki slábl a slábl.
0: He went from the Narada as a strong man.
1: Od Narady odcházel jako sila.
0: And he came back with a pale mouth.
1: A vrátil se celý pobledlý.
0: And he opened the roof.
1: A odvázal ho od toho stromu.
0: And said,
1: a řekl.
0: What can I do?
1: Tak co mám dělat?
0: There's only one. God.
1: Je jenom jeden, a to je
0: mantra.
1: Mantra.
0: What is that?
1: Co to je?
0: Your sin will go away.
1: No, pak tvůj hřích odejde.
0: You become great.
1: Budeš veliký.
0: So what?
1: Takže co?
0: So name of the god Rama.
1: Jméno Boha Rámy.
0: This is a very powerful mantra.
1: To je velmi mocná mantra.
0: Ram, Ram, Ram. So name of god Rama.
1: Boží jméno, jméno Boha Rámy.
0: Rama.
1: Rama.
0: But his tongue does not twist to the name of the god Ram.
1: Jenomže Valmiki nedokázal vůbec vyslovit to boží jméno.
0: His tongue is turning towards Mara. Means kill, killing, killing.
1: Měl ten jazyk nastavený tak, že se mu dařilo opakovat jenom mar, mar, což znamená zabít, zabít.
0: So he said, I cannot say.
1: Já to nedokážu říct.
0: I will kill, kill.
1: A pořád říká
0: Mara, Mara.
1: Mara, Mara, to je zabít, zabít.
0: He said, okay.
1: Dobře.
0: Continuously.
1: Pokračuj.
0: So after four times, Mara Mara is Ram Ram.
1: Když budeš dostkrát opakovat Mara Mara, tak nakonec z toho vyjde Ram Ram.
0: So he said, Mara Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram became Ram.
1: A tak se nakonec z toho Mara stalo Ram.
0: As the story said,
1: jak se
0: he went in Samadhi.
1: V příběhu tak Valmiki vstoupil do Samadhi.
0: Months and years.
1: A meditoval měsíce a roky.
0: And the termites made a house over his body.
1: Termiti si kolem jeho těla vystavěli termitiště.
0: There was a hole of the snakes.
1: Dokonce si tam našel ukryt had.
0: But when he was in that state of the consciousness, his body could not cease.
1: Ale když byl v tom určitém stavu vědomí, tak vlastně nevnímal to svoje tělo.
0: Then he got the Brahmagyana.
1: A tak získal Brahmagyana.
0: And he woke up.
1: Pak se probral.
0: Then he wrote this holy Ramayana.
1: A sepsal celou svatou Ramayana.
0: So one of the most oldest scripture which was written.
1: Čili je to jedno z těch nejstarších sepsaných písem.
0: It was written ancient time.
1: V pradávných, starodávných.
0: Hundreds of thousands of years.
1: Sta tisíce let je to.
0: And that is called Valmiki Ramayana.
1: A to je ta Valmikiho Ramayana.
0: And Valmiki became Trikaldarshi. He could see past, present and future.
1: A Valmiki byl Trikaldarshi, což znamená, že viděl minulost, přítomnost i budoucnost.
0: And when you get this state of the Trikaldarshi,
1: když dosáhnete tohoto stavu Trikaldarshi,
0: you should never and never use.
1: Tak byste ho nikdy neměli využívat.
0: If you know what was in past,
1: pokud víte, co bylo v minulosti,
0: don't tell.
1: Tak to neříkejte.
0: What's happening now,
1: to, co se děje teď,
0: don't tell.
1: To taky neříkejte.
0: And what will happen now to you in future,
1: a co se vám stane v budoucnosti,
0: don't tell.
1: To taky neříkejte.
0: Tell normal daily life.
1: Mluvte o normálních každodenních věcech.
0: But if you said I have siddhi,
1: když řeknete já mám siddhi,
0: then siddhi is gone,
1: tak to siddhi bude pryč.
0: And all the karmas of that others will come back to you.
1: A všechny karmy lidí kolem vás se sypou na vás.
0: The mouse fall in the cold water.
1: Když myš spadne do studené vody.
0: Far somewhere.
1: Někde daleko.
0: Till the mouse will come out is already become like ice.
1: A než se jí podaří vyškrábat se někde na břeh, tak je úplně
0: go back to the. Therefore every spiritual person,
1: každý duchovní člověk,
0: never try to become I am the great.
1: Nikdy o sobě nehlásá já jsem veliký.
0: I know everything.
1: Já všechno vím.
0: When you said I know everything,
1: když řeknete já všechno vím,
0: means zero.
1: Tak to znamená nulu.
0: You don't know everything.
1: Nevíte vůbec nic.
0: So this is the path.
1: To je cesta.
0: So Valmiki wrote.
1: A Valmiki napsal.
0: That scripture.
1: Napsal písma.
0: That's one of the most ancient literature.
1: A je to jedno z těch nejstarších.
0: And written in Sanskrit language.
1: Je to sepsané v sanskritu.
0: And that's why everywhere is Sanskrit was the first, the Sanskrit.
1: Proto tím prvním jazykem těch písemných památek byl sanskrit.
0: It is written, you can buy that book.
1: Můžete si tu knihu i koupit.
0: It is only in Sanskrit.
1: Ale je jenom v sanskritu.
0: Now people are changing or translating.
1: Teď to lidé překládají.
0: So you can buy that. It's very good.
1: Takže si můžete koupit i překlad, jsou to dobré překlady.
0: So the Tulsidas, he translate this from the Sanskrit to the local language.
1: A Tulsidas je ten, kdo toto přeložil ze sanskritu do místního jazyka.
0: So people can read properly.
1: Tak, aby si to běžní lidé mohli
0: to all are přečíst. Not educated in Sanskrit.
1: Protože ne všichni jsou tak vzdělaní, aby mohli číst sanskritu.
0: So that's Tulsidas then wrote this, that from the Valmiki.
1: Čili Tulsidas to vlastně převzal a přepsal od Valmiki.
0: And some poems between he wrote.
1: A vložil do toho některé své básně.
0: Now, you know where I am talking.
1: A víte, kde teď, o čem teď mluvím?
0: I did not forget what I want to tell you.
1: Nezapomněl jsem na to, o čem jsem chtěl vyprávět.
0: I'm coming to that point.
1: Vracím se zpátky k tomu bodu.
0: So, Tulsidas was it? House was it? Bank of river?
1: Tulsidas měl dům na břehu řeky.
0: And other side of the bank of river, there was one family with that Tulsidas' parents married with that girl.
1: A na druhém břehu byla Tulsidasjiho rodina, dívka, se kterou ho oženili.
0: Okay, normally.
1: To je normální.
0: You know more than me how it marries.
1: Víte, jak to chodí v manželství.
0: And how you were happy together.
1: Víc než já. A oni prostě byli spolu šťastní.
0: But there was a tradition.
1: Ale byla taková tradice.
0: That girls doesn't go forever. She comes, she stays 1 month with the husband and husband family, then she goes back to her family stay there 15 days or 2 months like this.
1: Tehdy podle tradice to bylo tak, že ta dívka, novomanželka, že byla třeba měsíc u manžela v jeho rodině, ale pak se třeba na 15 dní nebo na 2 měsíce vracela zpátky do své rodiny.
0: So you are not separated from parents.
1: Že tak, aby jí to jako nevytrhlo od rodičů úplně.
0: But there's a new young couple.
1: A byl to prostě mladý pár.
0: So Tulsidas wife was in her parents' house.
1: A v té době zrovna byla ta jeho manželka u rodičů.
0: It's already 1 month.
1: A už uplynul měsíc.
0: So Tulsidas was very emotional.
1: A Tulsidas měl určité emoce.
0: And he wanted to see his wife.
1: A prostě stýskalo se mu po manželce, chtěl ji zase vidět.
0: Doesn't dare.
1: Jenom, že se neodvažoval.
0: Parents, what parents will say?
1: Říkal si, co na to řeknou rodiče?
0: And what her parents will say?
1: Moji rodiče a co na to řeknou její rodiče?
0: So one day.
1: A tak jednoho dne.
0: After sunset.
1: Když zapadlo slunce.
0: He jumped in the river.
1: Skočil do řeky.
0: To cross the river and go to that village.
1: Chtěl jí přebrodit a dostat se do té vesnice.
0: And there was a dead body. Flowing in the water.
1: Manželky, jenomže zrovna v té řece bylo byla
0: mrtvola. And he thought it's wood.
1: Která plula okolo a on si myslel,
0: so
1: že to je kláda.
0: Lie on it and was flowing.
1: Tak si na tu mrtvolu lehl, jako kdyby to byla kláda a myslel si, že takhle.
0: He was blind.
1: Takhle propluje na druhý břeh.
0: Of emotion.
1: Byl úplně zaslepený těmi svými
0: emocemi. He only wanted to see his wife, nothing else.
1: Myslel jenom na to, jak chce vidět tu svoji ženu a nemyslel na nic jiného.
0: He crossed the river.
1: Tak přeplul řeku.
0: And about it was 11 o'clock in the night.
1: Bylo tak zhruba 11 v noci.
0: Now he ashamed to go through the door.
1: Jenomže
0: what will my parents in law will tell?
1: Se ostýchal vstoupit dovnitř, že si říkal, co ten můj tchán z tchyní na to budou říkat.
0: They will say, why you didn't come daytime?
1: Budou říkat, proč si nepřišel za dne?
0: Why you are so wet?
1: A proč si tak mokrý?
0: It's your house. Come daytime.
1: Teď je to tvůj dům, tak přijď za dne.
0: So he went from back side of the house.
1: A tak šel za dem.
0: Like many stories you have in your farm's house.
1: Znáte, asi máte takové podobné příběhy.
0: In every world is like that.
1: Na celém světě existují podobné historky.
0: And he went from behind with one ladder.
1: Takže šel ze zadu a šplhal po žebříku nahoru.
0: And he comes to her room.
1: A přišel až teda do pokoje té své ženy.
0: And she put the light,
1: a ona
0: candle.
1: Rozsvítila svíčku.
0: And said, my dear, in this midnight and so cold.
1: A říkala, miláčku, ty jsi přišel.
0: How did you come?
1: V noci a v takové zimě, jak
0: jsi
1: se sem dostal. Proč jsi nepřišel za dne?
0: He said, I love you so much.
1: On říkal, já tě tak moc miluju.
0: I can't resist.
1: Už jsem to nemohl vydržet.
0: And she said,
1: a ona říkala,
0: my dear,
1: můj milý,
0: that must love you, love me.
1: Tak jak mě teď miluješ?
0: If you could have loved that much to God.
1: Kdyby si tolik lásky měl pro Boha.
0: You will be great.
1: Tak by si byl už veliký.
0: And you know how the boys are?
1: Víte, jak je to s chlapci?
0: So he had ego.
1: Měl ego.
0: I will not see you anymore.
1: Tak už tě nechci vidět.
0: And he went away.
1: A odešel.
0: And then he begins to write the what you call the Ramayana.
1: A pak začal sepisovat Ramayana.
0: Main aapko baad phone karunga, live pravachan ho raha hai. So that he begins to write and he said, I will never see the face of a woman.
1: Tak začal sepisovat Ramajánu a říkal si, už nechci vidět žádnou ženskou tvář.
0: And so he had one nice hut.
1: Měl takovou chatrč hezkou.
0: He made a sadhana.
1: Tam se věnoval sádhaně.
0: Very much.
1: Hodně.
0: And then he wrote the Ramayana from the Valmiki.
1: A sepsal tu svoji Ramayanu.
0: He wrote in other language.
1: V tom běžném jazyce.
0: So that what I'm telling you.
1: To, co vám říkám.
0: The karmic.
1: Tak to je karmické.
0: And certain things we don't know where we are running, where we are going.
1: Nevíme, kam nás to vede, nevíme, kam běžíme.
0: Of course, směřujeme. We should do everything.
1: Samozřejmě, že bychom
0: měli. We love our parents very, very, very much.
1: Všechno dělat, milujeme svoje rodiče.
0: Love your partners very much.
1: Milujeme své partnery.
0: Don't divorce.
1: Nerozvádějte se.
0: And but you have to be loving to the partner.
1: Ale musíte toho partnera opravdu milovat.
0: And nowadays, partner means a partner.
1: Dneska partner, to je slovní hříčka.
0: The partner becomes a partner.
1: Je spíš o oddělení.
0: Separating.
1: Yes, partneři se oddělují.
0: So, this is a situation.
1: Taková je situace.
0: Karma.
1: Taková je karma.
0: So, doesn't matter how we are.
1: Ať jsme, jak
0: jsme. But we shall continue our spiritual path.
1: Měli bychom pokračovat na naší duchovní cestě.
0: Very soon we are gone.
1: Velice brzo budeme pryč.
0: We have here pain.
1: Tady nás píchá.
0: We have here pain.
1: Tady nás bolí.
0: We have here pain.
1: Tady nás bolí.
0: Here pain.
1: Tady nás bolí.
0: Walking like this.
1: Chodíme takhle.
0: When we were about 1 year old or 1.5 year old.
1: Když nám byl rok, rok a půl.
0: We were going on the four.
1: Tak jsme chodili po čtyřech.
0: Two legs and two hands.
1: Měli jsme dvě nohy, dvě ruce.
0: And when we are old, we will again come to the four legs.
1: A když budeme staří, tak také se budeme belhat o čtyřech.
0: We can't get up like this.
1: A už nebudeme se moc napřímit.
0: We said, oh, moment. All four.
1: Budeme říkat moment a opírat se.
0: Again, we are there where we began.
1: Zase budeme zpátky tam, kde jsme začínali.
0: That's it.
1: Tak to je.
0: So, my dear.
1: Takže, moji milí.
0: In any situation.
1: V každé situaci.
0: We should do our sadhana.
1: Bychom se měli věnovat své sadhaně.
0: Our mantra.
1: Mantře.
0: And be positive.
1: A být pozitivní.
0: Never think that I am the wise one.
1: Nikdy si nemyslete, já jsem tady ten moudrý.
0: No.
1: Ne.
0: There is many, many who knows much better than us.
1: Je mnoho lidí, kteří to ví lépe než my.
0: Trikal Darshi is different.
1: Trikal Darshi je něco jiného.
0: So don't open your that eye, third eye, to see your past, present and future.
1: Ani neotvírejte to třetí oko, abyste viděli minulost, přítomnost, budoucnost.
0: So, wish you all the best.
1: Přeju vám všechno
0: good
1: nejlepší.
0: Evening.
1: Hezký večer.
0: Dipnan Bhagwan ki. Dev Purisha Mahadeva. Sadguru Swami Madhvaranji Bhagwan ki. Alak Puriji Mahadeva ki. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om.
2: Ki jai.

0: Swami Sri Maheshwaranand Puriji Gurudeva Ki Jai. Salutations to the Cosmic Self.
1: Pozdrav kosmickému a pozdrav naší Siddhapeet Parampara.
0: My Dhanvat pranams to our beloved Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandaleshwar Paramahansa Swami Maheshwaranand Puriji.
1: A mé pokorné pranám jeho svatosti Gurudevovi Svámímu Maheshwaranandžímu.
0: Good evening to all of you present here and watching through Swamiji TV.
1: A dobrý večer vám všem, kdo jste tady nebo se díváte na Swamiji TV.
0: There's a beautiful lecture which I heard from Gurudev.
1: Je jedna krásná přednáška, kterou jsem slyšel od Gurudeva.
0: How to tame our mind.
1: Jak zkrotit mysl.
0: Our mind is chanchal.
1: Naše mysl je chanchal.
0: Chanchal means very restless.
1: A to znamená neklidná.
0: And that's normal for a human mind.
1: A to je pro lidskou mysl normální.
0: But you need to learn how to train your mind and tame your mind.
1: Ale je potřeba, aby se naučili, jak svou mysl vycvičit a jak ji zkrotit.
0: So Vishwaguruji gave example of a horse and a king.
1: Vishwaguruji dával příklad koně a krále.
0: The horse is a Purna Purusha.
1: Kůň je takzvaný Purna Purusha.
0: Only a horse, not even human men.
1: Ani ličtí muži nejsou jenom kůň.
0: Purna Purusha means a fully full of complete man, a complete masculine.
1: A to znamená úplné mužství, úplný muž.
0: So in the olden times when the kingdoms and the kings used to exist.
1: A za starých časů, kde ještě byla ta království a králové.
0: They liked to always have horses in their stable.
1: A tak rádi vždycky měli koně ve svých stájích.
0: And one king had a male large big horse.
1: A jeden z králů měl takového velkého koně.
0: But the horse was very naughty.
1: A ten kůň byl velice neposlušný.
0: And the king wanted to ride it, but it never let the king ride him.
1: A ten král si na něm chtěl jezdit, ale ten kůň mu to nikdy nedovolil.
0: So the king got a little bit frustrated.
1: A krále to trošku štvalo.
0: And he said, and he did an announcement in his whole kingdom.
1: A nechal rozhlásit po celém království.
0: That I will give some good award to whoever manages to train my horse that I can ride him.
1: Že dám odměnu tomu, kdo toho koně skrotí, aby jsem na něm mohl jezdit.
0: In the process many horse trainers broke many bones.
1: A snažilo se to mnoho trenérů koní a odnesli to zlomeninami.
0: But once a professional or a very knowledgeable man came and he said, give me your horse and I will train him and bring you back.
1: A pak tam přišel jeden opravdu znalý člověk a ten řekl, tak mi toho koně dej a já ho skrotím, aby si na ně mohl jezdit.
0: Everyone were trying to pull the ropes or to put the reins in his mouth and try to immediately ride him.
1: Všichni se snažili ho nějakými provazy spoutat nebo nasadit tu uzdu a hned na něm jezdit.
0: But this trainer was a little bit different.
1: Ale tenhle ten cvičitel byl trošku jiný.
0: He took the horse.
1: Vzal toho koně.
0: And it let it be.
1: A nechal ho být.
0: When the horse went to graze some grass.
1: Když ten kůň šel se napást trávy.
0: The trainer went with him and sat 10-15 meters near the horse.
1: Ten trenér, ten cvičitel šel s ním a sedl si tam kousek od něj.
0: At that times the lakes and the ponds were quite clean.
1: V té době ještě byly ty rybníky, jezera docela čistá.
0: It is us human beings who polluted the mother nature.
1: A jsme to my lidé, kteří jsme znečistili matku přírodu.
0: Nowadays it's not really possible anymore to drink from the lakes. I mean, some places yes, maybe, but many of the lakes and the water bodies are very polluted.
1: Obecně dneska už nejde se napít jen tak z jezera, možná někde ještě jo, ale obecně je ta voda hodně znečištěná.
0: So when the horse went to drink some water, the trainer also drank water from the same place.
1: A když ten kůň šel se napít vody, tak ten trenér pil stejnou vodu ve stejnou chvíli také.
0: And wherever the horse went, the trainer just let him go peacefully and followed the horse wherever he went.
1: A kamkoliv šel ten kůň, tak ten trenér ho nechal jít, ale vždycky šel s ním, provázel ho.
0: That went on for a long period of time.
1: A takhle to trvalo dlouhou dobu.
0: And one day,

0: the trainer didn't come with.
1: A jednoho dne ten trenér nepřišel.
0: And he said the horse then started thinking that what's going on.
1: A ten kůň si pomyslel, co se to děje.
0: Then the horse went 30, 40 meters, 50 meters and saw that the trainer is not coming, so he went towards the trainer again.
1: A tak ten kůň se jako rozběhl nějakých 20-30 metrů a když si všiml, že ten trenér tam není, tak se zase otočil a vrátil se k němu zpátky.
0: And the trainer was sitting under a beautiful tree, like we have many trees here.
1: Ten trenér seděl pod krásným stromem, jaké máme tady.
0: And the horse went and started grazing where the trainer was sitting.
1: A tak ten kůň se začal pást přesně tam, kde seděl ten trenér.
0: That is already step one of the training.
1: A to už je první krok toho tréninku.
0: Then when he came, then the trainer went in the bushes, found some green nice grass.
1: A potom, když tam ten kůň byl blízko, tak ten cvičitel si natrhal hrst nějaké svěží trávy.
0: And fed it to the horse as a reward.
1: A jako za odměnu ho tím krmil.
0: Then the horse knew that okay, when I listen to him, then I get some nice rewards.
1: No a tak ten tomu koni došlo, že když ho bude poslouchat, když bude u něj blízko, že dostane nějakou dobrou odměnu.
0: Then the trainer started taking that beautiful nice grass and put it on one spot.
1: A začal ten trenér začal tu dobrou trávu brát a dávat na jedno místo.
0: And the horse then went and ate that grass which he put.
1: A tak ten kůň se naučil právě na to místo chodit a tam jíst tu trávu.
0: Then slowly he started petting the horse and putting a blanket over his back.
1: A postupně potom začal toho koně hladit, plácat a dával přes něj přikrývku.
0: Then again removing it, then again putting it.
1: A zase sundal tu přikrývku a zase mu ji nasadil.
0: And then one day he decided that he needs to pluck some beautiful fruits off the tree.
1: A jednou se rozhodl, že potřebuje natrhat nějaké ovoce ze stromu.
0: So gently while petting the horse, he climbed on the horse and the horse knew that it is okay because it's some nice treats for me.
1: A tak se tak na toho koně vylezl, aby dosáhl, ten kůň věděl, že je to v pořádku, že dostane odměnu.
0: Then the horse started slowly letting him sit on him and take him to the places where he knew where the treats would be.
1: A tak ten kůň ho vlastně nechal na sobě sedět a vozil ho na ta místa, kde natrhali to a ten kůň to pak dostal jako odměnu.
0: And this whole process took approximately 1.5 years.
1: A celý ten proces trval asi rok a půl.
0: And after that time he brought the horse back to the king.
1: A po té době přivedl toho koně zpátky k králi.
0: And the king was very surprised and very astonished that how did this happen.
1: A král byl překvapený, jak k tomu došlo.
0: And then the trainer told the horse, now you are under him, listen to him, but I will come every evening to see you.
1: A tak ten cvičitel tomu králi řekl, no tak teď je tvůj, ale já ještě každý večer se přijdu podívat, jak na tom je.
0: Then slowly after every evening he started coming once a week.
1: A potom nejdřív chodil každý večer, potom už jenom jednou za týden.
0: And then he was fully trained.
1: No a pak už ten kůň byl úplně vycvičený.
0: So in the same way our minds are very restless running around.
1: A stejně na tom naše mysl, která je neklidná a pobíhá kolem.
0: But just let it go, that's its job to roam around and to have thoughts continuously.
1: A tak ji nechte, protože to je její práce, ona pořád někde musí pobíhat.
0: And then slowly train your mind towards Guru Bhakti.
1: Ale postupně trénujte tu mysl směrem ke Guru Bhakti.
0: We have to have that mindset, that devotion towards the master, the devotion towards the bhakti path.
1: Pěstujte si to nastavení mysli směrem k bhakti, k cestě bhakti, k oddanosti.
0: And if our minds are still running around, let it run around. When it calms down, it will come back.
1: A když ta mysl někdy uteče, tak ji nechte, ať uteče, ale zase ať se vrátí zpátky.
0: So we have to learn by the grace of Guruji how to tame our minds and he is our trainer and this is our mind.
1: A tak díky milosti Gurudeva se postupně tu mysl naučíme zvládat, protože on je ten náš cvičitel a nám ukáže, jak tu mysl zvládnout.
0: And with his kripa everything is possible.
1: A z jeho kripa je všechno možné.
0: So now we can practice the sannyasukta.
1: A teď můžeme cvičit mantru.
0: Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om.

0: ਆਨ ਕੀ ਦੇਵਾਦੀ ਦੇਵ ਦੇਵ ਪੁਰਸ਼ਾ ਮਹਾਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਮਾਧਵਾਨੰਦ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਅਲਖ ਪੁਰੀ ਜੀ ਮਹਾਦੇਵ ਓਮ ਨਮੋ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਪ ਨਾਰਾਇਣਮ ਹਮ ਸਭ ਦਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਹਮ ਮੀਨਸ ਵੀ ਆਲ
1: Hum znamená my všichni.
0: Hum sab, we all.
1: Hum sab.
0: Om namo Shri. Shri means the victories or something.
1: Shri znamená vítězství.
0: Shri is properties.
1: Je to prospěch.
0: Personalities, many, many things.
1: Mnoho věcí.
0: Om namo Shri Prabhu. Prabhu is the name of the God.
1: Prabhu je jméno Boha.
0: Yes. Guru. Om namo Sri Prabhu. Deep Narayanam. Deep is the light.
1: Deep je světlo.
0: And this light should be ever and ever.
1: A to světlo by mělo být navždy.
0: Not like this flame.
1: Jako tento plamen.
0: But all we in our heart there is a flame.
1: Ale v srdci každého z nás je plamen.
0: Everyone we have day and night.
1: Každý z nás ho má ve dne i v noci.
0: And that day when this flame will go, it means gone.
1: A ve chvíli, kdy ten plamen odejde, tak je to pryč.
0: But as great Saint Bhagwan Deep Narayan Mahaprabhu ji, Dev Puri ji, Alakh Puri ji, Madhavanand ji.
1: Ale jak velcí svědci, holy guruji,
0: they all, those great sadhus, shanta, bhaktas, many, many gurus, millions of gurus are there.
1: Tito velcí sadhuové, mudrci, je milion gurů.
0: Some, they are more doing the seva for whole world.
1: Někteří dělají více sévu pro celý svět.
0: Many great sadhus, sants, swamis.
1: Mnoho velcích sadhů, svámiů.
0: They are going in many countries.
1: Navštěvují různé země.
0: And they are going there for seva.
1: A jdou tam pro sévu.
0: We are also doing seva.
1: A my také děláme
0: to our guru.
1: Našemu guruovi.
0: But the guru is also doing the seva to bhaktas, disciples, everything.
1: Ale guru také dělá sévu bhaktům a svým žákům.
0: So this both begins oneness.
1: A tak obojí je to v jednotě.
0: So om namo Sri Prabhu Deep Narayanam. Narayan je Vishnu.
1: Narayan je Vishnu.

0: Yes. So Vishnu Bhagavan.
1: Vishnu Bhagavan.
0: Om Namo Siri Prabhu Deep Narayanam. Narayan is Bhagavan. Great.
1: Narayan is Bhagavan, velký.
0: So there's many people name is we are giving Narayan.
1: A tak mnohým lidem dáváme jméno Narayan.
0: In the Jyotish, they are telling when one is born, which time.
1: V Jyotiši se říká, kdy přesně je člověk narozený, v jakém čase.
0: And when one is born,
1: a když se člověk narodí,
0: means that in that minute that this child touched the earth.
1: To je ta minuta, kdy se to dítě dotklo země.
0: Means our hands.
1: To znamená našich rukou.
0: Our body is also earth.
1: Naše tělo je také země.
0: So that time is that constellation when one opened his eyes and body on the earth.
1: V ten čas je ta konstelace, když otevře oči a dotkne se země, zrodí se na zemi.
0: And there in which time constellation.
1: A v jaké té konstelaci, v jakém tom čase?
0: The Chandra.
1: Chandra
0: and Surya.
1: A Surya.
0: They are very important.
1: Slunce a měsíc jsou velmi důležité.
0: But there are all 9 different where we are all the constellation.
1: A je 9 různých konstelací.
0: When is born?
1: Kdy se narodíme?
0: In iron. Iron, you know about iron?
1: Železo.
0: It's a very strong one.
1: Je velice, velice silné.
0: Then silver.
1: Potom stříbro.
0: It's also very good.
1: To je také velmi dobré.
0: Gold is not good.
1: Zlato to není ideální.
0: So on what day, which time constellation is birth.
1: Takže v jaký den, v jakém čase je ta konstelace toho narození?
0: Then according to that should be the name of the person.
1: Tak podle toho by mělo být jméno toho člověka.
0: And there are 3, 5, 2 there are different constellations.
1: A jsou různé konstelace, 2, 3, 5.
0: So there is a given one letter.
1: Tak tam je jedno to písmeno.
0: For example, A or B.
1: A nebo B.
0: Or something like this.
1: Nebo nějaké podobné.
0: So the first letter.
1: Tak to první písmeno.
0: Name should go.
1: Tak na to by mělo začínat to jméno.
0: So some here is for a here is sitting some what is your name?
1: Sangam.
0: Sangam is a Indian name. Hmm?
1: Tak Sangam je indické jméno.
0: Yeah. So many other your names. It's okay. Every number is a good name. Every name.
1: Každé jméno je dobré.
0: But which first letter should be that?
1: A jaké by mělo být to první písmo?
0: Then you can be a Czech or the Slovakians or Croatians or the this or that or yeah.
1: A může být české, slovenské, chorvatské.
0: Doesn't matter any, but first letter.
1: To je jedno v jakém jazyce, ale to první písmo.
0: With that never or the constellation is that one first name.
1: Ta konstelace dává to první písmeno toho jména.
0: And then you can be any.
1: A pak můžete být cokoliv.
0: Then you will be all the times coming on that way how you are. Tak, good will be, this will be, that, that.
1: Tak pak bude všechno dobré a budete pokračovat tím správným směrem.
0: Hanička?
1: Třeba Anička?
0: Vandulský? So, Andulský, what was an?
1: A třeba Andulka, když tam má to an.
0: So, Henučka, papičky, kakučky, papučky. So, all numbers, first letter.
1: Tak to první písmeno.
0: When you are born.
1: Když se narodíte.
0: Then you should go to the constellations which, and that is mostly this Surya.
1: Tak byste se měli podívat na tu konstelaci, která je.
0: And moon.
1: Většinou je to podle slunce a podle měsíce.
0: Or who was other constellation.
1: Nebo nějakou jinou konstelaci.
0: Then you give the name. Any words you can take.
1: A podle toho dáte to jméno.
0: But first letter which must be.
1: Jakékoliv jméno, ale podle toho prvního písmene.
0: B, T, K, OK, any.
1: Jakékoliv písmeno.
0: So be se kakagagadam, chachajajanam. We were singing, we learned Hindi lectures.
1: Tak uděláme si přednášku o Hindi.
0: In here in Czechoslovakia.
1: Tady v Československu.
0: Yeah,
1: v
0: and near by this, there is other name of that, otherwise, Dovalska. Yeah? Dovalska, Dovalka? Now what is that? Anyhow? So, in that name, what time? That is, it can be night.
1: To jméno.
0: Child was born midnight.
1: V jaký čas, ať se třeba dítě narodí o půlnoci?
0: Before, after.
1: Před nebo po.
0: But that is the constellation that you should know.
1: Ale je to ta konstelace, kterou bychom měli znát.
0: And then you make a name also this.
1: A pak se podle toho udělá to jméno.
0: And then you should find out that this person whom I will, which kind of boy for my, as my husband or my wife, the girl, which name, which constellation.
1: A podle toho by se měla zjistit i ta konstelace toho manžela nebo té manželky.
0: Don't think of the face.
1: Nemyslete na tvář, na podobu.
0: And beautiful. And now we are here. What is beautiful?
1: A teď to máme všichni takhle, tak co je na tom krásného?
0: Yes. And some are from up. You know, they are going till here.
1: A někteří to mají až takto?
0: Like this. Yeah. So the whole face. So, not only this, of course, beautiful everywhere you do.
1: Takže nejenom toto.
0: What is a beauty?
1: Ale co je krása?
0: Beauty means be, the two, beauty. Husband and wife.
1: Znamená dvě, manžel a manželka.
0: Yeah, be you. Two je na beauty.
1: Slovní hříčka. Be to beauty.
0: Yeah. So be, they are both husband and wife.
1: Tak jsou oba manžel i manželka.
0: And we tea. Okay, make a tea, coffee. We drink the coffee, tea.
1: Takže čaj si daj.
0: So, it is from itself, from our heart.
1: Je to zevnitř z našeho srdce.
0: From our eyes.
1: Z našich očí.
0: From our brain.
1: Z našeho mozku.
0: Then we don't see that this is beautiful or not.
1: Tak odtud vidíme, jestli to krásné nebo ne.
0: Immediately coming there together.
1: A tam se to potom všechno spojuje.
0: But Jyotish.
1: Ale Jyotish.
0: And now if you ask the Jyotish, They will tell you this was not good confrontation and this and that many things.
1: Když se pak zeptáte toho Joshi, tak vám řeknou, tady nebyla dobrá konstelace a tady toto a ono.
0: So take your name according to the constellation.
1: A tak si vemte jméno podle této konstelace.
0: And doesn't matter which country.
1: A je jedno z jaké země.
0: Moon is in whole world.
1: Měsíc je po celém světě.
0: And sun is also there.
1: A také slunce.
0: And other constellation is always with the sun and moon.
1: A ty konstelace jsou vždycky se sluncem a s měsícem.
0: And in that time.
1: A v tom čase.
0: Then how the child is coming.
1: Když přichází to miminko.
0: How long we will put the child.
1: Jak ho potom položíme.
0: Yes. And in India 99% or nearly all after child is birth and clean and digs, their eyes are nicely open, they are nice.
1: Tak v Indii 99% nebo skoro všichni, když se to miminko narodí, tak ho potom omyjí, otevře oči, krásně ho jako počistí.
0: And I see here in European and this, they are born very good, okay, a little bit, but they are not open.
1: A když se narodí tady v Evropě, tak jsou krásní, ale neotevřou oči.
0: It's okay, why not?
1: To nevadí.
0: Because they still sleep.
1: Protože ještě spí.
0: So you was born with a sleep.
1: Tak jste se narodili ve spánku.
0: So really it is to know to make very good constellations.
1: Tak je to o tom, abychom znali a měli ty dobré konstelace.
0: And there are many, many points in that.
1: A je v tom mnoho bodů.
0: So in that way then is no problem of the name. Then you can do any name.
1: Pak už si můžete dát jakékoliv jméno. Není first, žádný problém.
0: But first letter.
1: Ale to první písmeno.
0: That is yours.
1: To je to vaše.
0: So doesn't matter which language you are have.
1: A to je taky jedno, v jakém jazyce mluvíte.
0: But you know, there are only nine letters.
1: A tak jenom 9 písmen.
0: Then comes zero.
1: A pak už je 9 číslic a pak je 0.
0: Zero is not good.
1: A 0 není dobrá.
0: You know who bred this, whom wrote this language like that, this 9 moon or 9 dead names.
1: Víte, kdo vymyslel těch 9 jmen?
0: And then come the zero.
1: A pak ta nula.
0: Otherwise before was a line. One line, two line, three lines, this line, always like that, yes?
1: Předtím se na počítání dělali takové ty čárky.
0: So who was that who brought this?
1: A kdo vymyslel
0: numbers?
1: Ta čísla?
0: From where?
1: Odkud to je?
0: From India.
1: Z Indie.
0: So he from India there he is very great and then he made whole world said oh my god where is and now we know how to count.
1: A tak v Indii jsou velcí a pak celý svět říká konečně víme jak počítat.
0: 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Bus.
1: 9 stačí. 9 číslic.
0: Then we have to give 10 then it's 0.
1: A v té desíce už je nula.
0: And after that zero, again we have to do further one.
1: A pak pokračujeme dál tou jedničkou.
0: So that goes 11, 12, 13, etc.
1: 11, 12 a tak dál.
0: So you know all people have learned in the very much in the learning in very much in the your knowledge.
1: Tak to všichni víme a učíme se to.
0: University.
1: Na univerzitě.
0: So uni. Uni, var. There are two words, beautiful.
1: To slovo univerzita se skládá ze dvou krásných slov.
0: So we have to know. Your husband should know. No, he don't know.
1: Tak bychom to měli vědět a váš muž by to také měl vědět, ale neví.
0: But that girl knows.
1: Ale ta dívka, nebo ta matka to ví.

0: He will tell when what it was.
1: A ta maminka řekne, kdy přesně to bylo.
0: And how day it will go. So many people they are taking certain months they are not together.
1: A tak někteří lidé v určitém měsíce nejsou spolu.
0: Of course they are at home and they are nice and together and eating and cooking and everything.
1: Samozřejmě jsou domů spolu.
0: But purifying the whole bodies.
1: Ale jedí spolu, ale pročistují celé
0: good
1: tělo.
0: Food.
1: Dobré jídlo.
0: Good milk.
1: Dobré mléko.
0: That kind of nourishment.
1: Takovou výživu, stravu.
0: And then they are looking of the constellation.
1: A pak se dívají na konstelace.
0: When you look everybody your children and look, it will be very good.
1: A pak vaše děti budou velmi dobré.
0: And they are with those constellations who comes they are very sometimes very angry and this and that.
1: A když přijdou nějaké jiné konstelace, tak pak jsou takové rozhněvané.
0: You know our Puma mover the here Punam?
1: Znáte tady Punam?
0: I made all the rest and she's so powerful this.
1: Tak jsem to všechno nasměrovala, ona je tak
0: what
1: silná.
0: Eating, this, that.
1: Jaké jídlo, co všechno.
0: And also there is a which kind of nourishment should give that child?
1: A jaký druh té stravy by se měl dávat tomu dítěti?
0: But not the child.
1: Ale ne dítěti.
0: The mother should eat.
1: A ta matka by to měla jíst.
0: So then don't eat chilies.
1: Tak pak nejíte chili.
0: Yes, otherwise child will cry.
1: Jinak to dítě potom bude plakat.
0: So mother should eat.
1: Takže ta matka by měla.
0: And there very very good nourishment that is.
1: Měla by mít velmi dobrou stravu.
0: And now go to the hospital.
1: A teď jdete do nemocnice.
0: They said the child is still she's suffering.
1: Tam dítě
0: well, child can be come slowly, slowly come out.
1: A pomalu potom vyjde ven.
0: They said no. Nowadays they are so happy they cut it here.
1: A dneska už to dělají tak, že jenom
0: and take the child out and then go.
1: Tady rozříznou a vyjmou to dítě.
0: That is not good.
1: To není dobré.
0: Yeah, if there is something is really in different things then they are.
1: Pokud je něco jinak, něco je komplikovaného, tak ano.
0: So first child comes, how comes?
1: Prvně přijde dítě, jak přijde?
0: And sometimes it comes child the feet comes out.
1: A někdy jde nožičkama napřed?
0: No problem, they quickly they take out.
1: Není problém, oni ho rychle potom vytáhnou.
0: But that person they said who was first feet came out from mother.
1: Ale o tom člověku, který takhle vyjde nohama napřed, se říká.
0: And that person doesn't matter girls or the boy.
1: A jedno, jestli je to chlapec nebo dívka.
0: The man and woman. If someone have problems in the body.
1: Když má někdo problémy s tělem v těle.
0: Then they will put their foot on the body.
1: Tak dají
0: 100%
1: nohy na to tělo.
0: And everything will be good.
1: A všechno bude dobré.
0: We are worshiping that boy. Yes.
1: Uctíváme toho chlapce.
0: So have you any child that was came out both legs?
1: Máte nějaké dítě, které přišlo na svět
0: a
1: nohama napřed? Kdo?
0: Yeah. Then he cut his stomach out of child of your. Yeah, so that is a, it has come quickly.
1: Tak to jde potom rychle.
0: Anyhow, these things, it is a science.
1: Takže tyto věci jsou věda.
0: It is that science.
1: Je to ta věda.
0: Yes. That natural.
1: Je to přirozené.
0: And they are not dying.
1: A oni nezemřou.
0: In backside is sometimes they're pulling him out. That is not good.
1: Někdy ho vytahují za hlavičku, to taky není dobře.
0: Yeah, many times he's here and then this. Yeah. So go to your mother, go inside.
1: Tak se vraťte zpátky.
0: Say, mother, you brought me other side.
1: Maminko, porodila si mě jiným způsobem, musím zpátky.
0: So naturally.
1: Přirozeně.
0: I don't say that it should come with the legs, okay?
1: Neříkám, že by mělo miminko jít nohama napřed.
0: But it can be.
1: Ale může to tak být.
0: Also the cows.
1: Nebo taky u krav.
0: Horse.
1: U koní.
0: Buffaloes.
1: U buvolů.
0: All four legs animals.
1: U těch čtyřnohých zvířat.
0: All who's born as it is, others are the and eggs.
1: Někteří se rodí z vejce.
0: They come as a egg.
1: A výjdou jako vajíčko.
0: And etc.
1: A tak dále.
0: So this is light that those who are born like this.
1: A tak ti, kteří se takto narodí.
0: This is that one coming to the home the people, the manav, manushya, and all other animals also who gave the babies, they are like similars.
1: A tak manushya a ty zvířata, která jsou čtyřnohá, taky to tak mají.
0: So, but we have to have a good panam, the who knows how to talk about the constellations when and what.
1: A tak bychom měli mít nějakého dobrého člověka, který zná ty konstelace a ví co a jak.
0: In my life, let's say my caste life.
1: Řekněme, že v mém životě.
0: So we are all as a Brahmin.
1: V té mé rodině jsme všichni jako Brahmíni.
0: And so Gargacharya, great Gargacharya.
1: Gargacharya.
0: And Shiva and Parvati's marriage from Gargacharya.
1: A tak Shiva a Parvati se vzali, jakože oddali Gargacharya.
0: Also Krishna's.
1: A také Krishna.
0: And this Gargacharya's. So I am from this like a Gargacharya's.
1: Tak já jako pocházím z těch Gargacharya.
0: You also have. You all have. But you have lost now.
1: Vy to také tak máte.
0: Otherwise your parents was who all was in this line.
1: Jinak vaši rodiče by byli přesně takhle v tom životě.
0: But now we have made everything very good. What we call cooking everything inside? Recipes?
1: Recipes? Tak je to takové pomíchané
0: rizu. Recipes is in London. So we are all recipes.
1: Tak my jsme takové risotto všichni.
0: But you born in good constellation.
1: Ale narodili jsme se v dobré konstelaci.
0: Because one have to come out.
1: Protože člověk se musí narodit.
0: So there are now in Kali Yuga is everything many changed many things.
1: A teď v Kali Yuze se změnilo mnoho věcí.
0: So that name I'm talking.
1: A teď mluvím o tom jméně.
0: Any name your parents can give you.
1: Rodiče vám můžou dát jakékoliv jméno.
0: But first second in that second when you came out.
1: Ale v té sekundě, kdy jste se narodili.
0: Tell that side in that constellation what was the letter.
1: Tak v té konstelaci jaké bylo to první písmeno?
0: And there are 2, 3, 4.
1: Jsou takové 2, 3, 4.
0: And from that you can take the name.
1: A od toho potom si můžete vybrat to jméno.
0: My name.
1: Moje jméno.
0: When I was born.
1: Když jsem se narodil.
0: My father was very great in astrology.
1: Můj otec byl velmi velký v astrologii.
0: So he gave me the name with my name.
1: Tak mi dal to jméno.
0: Late, no.
1: Podle toho písmene.
0: And that same thing Holy Guruji gave me my name.
1: A to stejné mi dal potom Holy Guruji jako jméno.
0: Because Holy Guruji was very good with the astrology, very good, great.
1: Holy Guruji byl taky velice dobrý v astrologii.
0: So my first letter, what is my letter?
1: Moje první písmeno je?
0: I don't know.
1: Už nevím.
0: Everybody is jack. What is jack?
1: Všichni takhle povídáte a nevím.
0: It's not a jack. It's not tell name.
1: Řekněte to jméno.
0: So what is that?
1: Jaké je to písmeno?

0: Ma.
1: Ma.
0: How beautiful. Ma. Hey, mommy. Mother. Yes. That's why I am, my mother likes me very much.
1: Proto mě maminka má tak ráda.
0: So, ma, there are many, many names.
1: Je mnoho jmen.
0: You can have many, many names, but it is M.
1: Je mnoho jmen začínajících na M.
0: So ask your mother.
1: Tak se zeptejte své.
0: What time was born?
1: V jaký čas jste se narodili?
0: Yeah, at least within half hour. That is a constellation. Can you tell that?
1: Aspoň v rámci té půl hodiny, to tam se potom mění ta konstelace.
0: And then bring this name.
1: A potom to jméno.
0: Year, time.
1: Rok, čas.
0: And day, name. What was the name? The day, which day?
1: Který den to bylo?
0: Then we can give you constellation again.
1: Tak pak vám to můžeme říct.
0: And then you talk on this name. Which letter?
1: A tak budete vědět, jaké to písmeno potom k tomu patří.
0: You will be healthy.
1: Budete zdraví.
0: Many things will be good.
1: Spoustu věcí bude dobrých.
0: Everything is going on good way.
1: A všechno půjde tím dobrým směrem.
0: So this is that science.
1: A to je ta věda.
0: And it is the other science.
1: A pak ještě jiná věda.
0: So those science are good. But that science is the cosmic science.
1: Ale tahle věda je ta vesmírná kosmická věda.
0: That is that all yogis, gurus, všichni
1: yogi,
0: brahmans, gurus, pandits, astrologers,
1: brahmini,
0: etc.
1: Panditi, astrologové a tak dál.
0: Many they are telling, but many people say, no, it's that is nothing.
1: Tak oni to jako říkají, a někteří říkají, no, to je ničemu.
0: That's why all is problems everywhere.
1: Proto je všude tolik problémů.
0: So it is said, hum sab

0: Hum sab, all we together, hum sab,
1: my všichni dohromady,
0: sarana, we are in your holy feet.
1: Jsme u tvých lotosových svatých nohou.
0: We are your.
1: Jsme
0: Om namo Siri Prabhu Deep Narayana.

0: coming together.
1: Všichni jsme dohromady přicházíme.
0: Like what? From the ocean comes the water.
1: Jako z oceánu přichází voda.
0: Beautiful clouds.
1: Krásné mraky.
0: Obviously, oh, high cloud, beautiful big clouds.
1: A vidíme krásné velké mraky.
0: And from that come the drops.
1: A odtud potom vychází kapičky.
0: All the drops comes.
1: A všechny ty kapky.
0: Where they come together.
1: Se spojí.
0: And they are going further where to go.
1: A pokračují dál.
0: So we are all like one drop.
1: Takže jsme každý jako ta jedna kapka.
0: But when we are all together.
1: Ale když jsme všichni společně dohromady.
0: Then we have very big river.
1: Tak máme velikánskou řeku.
0: Everything very great.
1: A všechno je velmi dobré.
0: So we are one by one.
1: Takže jsme jeden za jednoho.
0: But we cannot alone.
1: Ale nemůžeme být sami.
0: And that's why we are all together to do all good things.
1: A proto jsme všichni dohromady, abychom dělali dobré věci.
0: That's like this.
1: Je to takto.

0: And Bhagwan ki. We are all learning. We have learned. We think we are great. We are a guru. We are disciples. We are all friends.
1: My se všichni učíme, jsme žák, mistr, všichni jsme přátelé.
0: And we are telling about this thing, Guruji, what is this? Guruji, what is this? Guruji, what can you tell? What it is? Then Guruji have to say something.
1: A když se ptáme, jakože Guruji, a co je takto, a co má být takto, tak Guruji pak musí něco říct.
0: Some Guruji tell you many things, some tells you less.
1: Některý guru vám řekne hodně věcí, některý méně.
0: But it is the Guruji and disciples, they will become one.
1: Ale guru a žák se vždycky spojí.
0: This only in the life something, my constellation and this constellations and that constellation.
1: Je to jenom v životě ta nebo ona konstelace.
0: So be one with.
1: Takže buďte.
0: We help everybody.
1: Pomáhajte ostatním.
0: And we know from where my energy, my water, my everything in me and in you also.
1: A víme, odkud je ta energie, ta voda v nás, ve mně i ve vás.
0: Therefore, constellation.
1: Proto konstelace.
0: There is a very great people who are teaching.
1: Jsou velcí lidé, kteří toto vyučují.
0: In my family all they are doing the jyotish.
1: A všichni z mojí rodiny dělají jyotish.
0: I did not.
1: A já jsem ho nedělal.
0: And Holy Guruji said, you don't need.
1: A Holy Guruji říkal, ty to nepotřebuješ.
0: Okay. I said, Guruji, I did not lead or was listening or reading.
1: A já jsem říkal, Guruji, já jsem to nečetl.
0: I did not study.
1: Nestudoval jsem to.
0: Guruji said, I gave you already I gave you the teaching.
1: A já už jsem ti to poznání předal.
0: I said, when did you teach me, Guruji?
1: A já jsem říkal, a kdy jsi mě to naučil?
0: This is my stick.
1: Tady je moje hůl.
0: With once you have learning one university.
1: Tak jednou se naučil celou univerzitu.
0: Guruji said, you don't need.
1: A Guruji říkal, to nepotřebuji.
0: If you go to Din D, then you will be lost.
1: A když to půjdeš, stavit, tak se ztratíš.
0: No village, no city, no any countries. Everywhere and everything for you are, you will be.
1: A tak Maheši, v jakékoliv zemi, v jakékoliv vesnici, v jakékoliv zemi, tam...
0: Because Guruji

0: co po mně chcete?
1: Zadu. What do you want from us?
0: Co po nás chcete?
1: Is it no? But I want to give you something.
0: Já vám jenom chci něco dát.
1: What? You will give me something?
0: Co vy mi něco dáte?
1: I am a very poor boy.
0: Já jsem velice chudý.
1: He said, no, you was the king's son.
0: Ne, ty jsi byl synem krále.
1: I don't know.
0: O tom nevím.
1: But tell me what can we do?
0: Ale řekni mi, co můžeme dělat.
1: You will become money.
0: Budete mít peníze.
1: He said, I'm going with the donkey and only that, nothing.
0: A víte, já jenom tady chodím s oslem a nic dalšího.
1: And this is a donkey is from somebody else.
0: A ten osel patří někomu jinému.
1: And I'm working for that.
0: A já pro toho člověka pracuju.
1: So he said, when donkey, you should sell it. When one donkey is there, you sell it the donkey.
0: Jak budeš mít toho osla, tak ho prodej.
1: Again his worker came.
0: A tak přišel ten.
1: Where's the donkeys?
0: Pracovník, kde je ten můj osel?
1: I don't know.
0: Tak to nevím.
1: So bring again.
0: Tak zase přinesl další.
1: He sell it.
0: On ho zase prodal.
1: And so many times, again and again, one and one, one and one.
0: Tak mnohokrát to tak udělal jednoho po druhém.
1: So they got a money.
0: A tak přišli k penězům.
1: Because he sell it.
0: Protože ho vždycky
1: prodal. There was money.
0: Toho osla.
1: Again donkey came. Again he should sell it.
0: A dostal dalšího osla, tak toho taky
1: prodal. So he had so much money. Good.
0: Tolik peněz.
1: So he became very rich.
0: A tak se z něho stal boháč.
1: And then that other one.
0: A ten druhý.
1: He was hunting.
0: Ten lovil.
1: So why you are hunting?
0: Tak proč lovíš?
1: Because it's my profession.
0: Je to moje profese, je to moje práce.
1: So he said, don't kill them.
0: A on řekl, nezabíjej je.
1: But I have to kill.
0: A on na to namítl, že musí zabíjet zvířata.
1: So he said, I give you some different.
0: Tak on řekl, já ti dám něco jiného.
1: But he said, I am a hunter, I will hunt.
0: Já jsem lovec, já budu lovit.
1: So he had some instrument.
0: Tak na to měl
1: nástroj. Or like a bow arrow.
0: Něco jako luk a šíp.
1: One day was lost.
0: A jednoho dne to ztratil.
1: Someone gave him this.
0: A někdo mu dal.
1: Again he sold to others.
0: Tohle a zase to prodal.
1: He sold to other also.
0: A také to prodával.
1: And they became both very rich.
0: Tu zbraň a tak se oba stali boháči.
1: Then he said, you are the boys of the king.
0: A on jim potom řekl, vy jste synové krále.
1: Are we? He said, yes.
0: My jsme? A on řekl, ano.
1: Then village people said, yes, he is the king's child.
0: A teprve potom ti vesničané řekli, ano, jsou to děti krále.
1: So Guruji gave him ceremonies.
0: A tak mu Guruji udělal tu ceremonii.
1: And everybody became the king.
0: A stal se z něho král.
1: Then Guruji said, did you got it? He said, very good, Guruji, thank you very much.
0: A on se potom Guruji zeptal, tak dostali jste to a oni, ano, děkujeme moc krát.
1: But we don't know how could we get like the money and this and that.
0: A my ani nevíme, jak jsme přišli k těm penězům.
1: Because Guruji have done.
0: Protože to Guru udělal.
1: So someone have told how to go.
0: Takže někdo řekl, jak jít.
1: So many people we also have.
0: A spoustu lidí to taky tak máme.
1: I have no money.
0: A někdo přijde a říká, já nemám peníze.
1: And I'm getting always.
0: A já vždycky říkám.
1: And it's going. Now I will go away. But I cannot other work.
0: Teď půjdu pryč.
1: Other was also not good.
0: Taky to není
1: dobré. Many people they said I cannot work.
0: A spoustu lidí říká, že
1: nemohou
0: pracovat, něco dostanou.
1: But they don't. There are many.
0: Ale je jich takto mnoho.
1: So come to that one person.
0: Běžte za tím jedním člověkem.
1: And get them to do, remain here. Okay?
0: Ať zůstanou tady.
1: Then you will rich of the rich.
0: Tak bude ten nejbohatší z bohatých.
1: What is rich?
0: A co je to bohatý?
1: Happiness.
0: Štěstí.
1: Joy.
0: Radost.
1: And friends to all.
0: A přítel pro všechny.
1: So go to constellation where who have given, who did.
0: Tu konstelaci, kdo to jak udělal.
1: And many others who are doing many things, they will lost everything.
0: A ti ostatní, kteří dělají různé věci, o všechno.
1: Nowadays, what people are learning.
0: A teď lidé se učí.
1: Professors or anything.
0: Profesoři.
1: And now they are taking more money from other people, more money from others. Poor is going down, poor is falling down.
0: A teď si berou od lidí víc a víc peněz.
1: I have learned.
0: Já jsem se to naučil.
1: If you want, I will do for you.
0: Tak vám to udělám.
1: But give the money.
0: Ale
1: you know how time is
0: semi. Peníze.
1: Eh? Oh, that there is what we call the. You are going bye-bye. Kitchen. Oh my God, I'm looking about the kitchen. I was searching where is my kitchen.
0: Hledal jsem, kde je kuchyně.
1: Yeah. But then money is gone.
0: A pak ty peníze.
1: You will die and everything is gone.
0: Zemřete a všechno je pryč.
1: So many things. There's many things to come to the Jyotish.
0: Je hodně těch věcí, jak přijít.
1: And he will tell. It's not from two to tomorrow.
0: On to neudělá zítra.
1: But it will come.
0: Ale přijde to.
1: Therefore.
0: Proto.
1: Oh,

0: अलकपुरी जी महादेव की, देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की। ओम शांति शांति। द अटैचमेंट,
1: připoutanost.
0: Attachment to worldly life,
1: připoutanost ke světskému životu,
0: means to everything,
1: to znamená ke všemu,
0: your property,
1: k majetku,
0: your house,
1: k domu,
0: everything,
1: ke všemu.
0: So another thing,
1: a další věc,
0: but how far that Gurudev follows the soul,
1: jak daleko Gurudev následuje tu duši,
0: to bring that soul of the bhakta, devotee, disciple,
1: aby přinesl tu duši bhakti, žáka,
0: to bring the soul to the Brahmaloka,
1: aby ji přivedl do Brahmaloky.
0: It takes time.
1: Trvá to nějaký čas.
0: The biggest mistake what the disciple can do,
1: největší chyba, které se může žák nebo bhakta dopustit.
0: First.
1: Tak za prvé.
0: Okay, I will do tomorrow.
1: Dobře, tak udělám to zítra.
0: I will do day after tomorrow.
1: Udělám to pozítří.
0: And sometimes who today we are distributing chocolate after satsang, okay?
1: Dneska budeme rozdávat čokoládu po satsangu.
0: So if children want, then they can be silent.
1: A pokud ti děti chtějí, tak musí být potichu.
0: Otherwise they can go outside and have ice cream.
1: Jinak můžou jít ven a můžou si tam dát zmrzlinu.
0: So I will do.
1: Udělám.
0: Next year.
1: Příští rok.
0: When this work is done, then I will do.
1: Až udělám tuhle práci, tak udělám tamto.
0: Neither you say no.
1: Neřeknete ani ne.
0: Nor yes.
1: Ani ano.
0: What happens to that soul?
1: A co se stane s tou duší?
0: Second.
1: A za druhé.
0: When once you promised.
1: Jakmile jste jednou slíbili.
0: Take the mantras.
1: Vzali jste si mantru.
0: And enter into the divine light of the master.
1: A vstoupili do božského světla mistra.
0: Then after some times,
1: tak potom po určité době,
0: they give up and go away.
1: Se to vzdají a odejdou.
0: Don't expect that in some days or few months or few years you will get a miracle.
1: Nečekejte, že za pár dní, měsíců nebo let se budou dít zázraky.
0: There's only one miracle.
1: Jenom jeden zázrak.
0: That you will go away.
1: Že půjdete pryč.
0: That miracle means you got no any miracles.
1: A to je zázrak, který znamená, že nebudou žádné zázraky.
0: So don't expect like you go to doctor and doctor give you injection and now you feel better.
1: Takže nečekejte, že to bude jako když přijdete k lékaři, ten vám dá injekci a budete se cítit lépe.
0: Such a soul,
1: taková duše,
0: have to wait long,
1: musí čekat dlouho,
0: in the waiting list of other lokas,
1: na čekací listině jiných lok.
0: There are many, many different lokas,
1: je mnoho různých lok.
0: Also you said hail heaven,
1: a také říkáme peklo, nebe.
0: And many others in the fire, etc. In Christianity also.
1: I v křesťanství oheň a podobně.
0: That is exactly taken from the what we call the Puranas.
1: A to je přesně převzato z Purán.
0: Well, because the written of the Puranas are many, many thousands of years.
1: A protože ty Purány byly zapsány před mnoha tisíci let.
0: And this new religion which few thousand years.
1: A to nové náboženství je jenom pár tisíc let.
0: They have accepted this.
1: Tak to přijali.
0: Which is a good.
1: Což je dobré.
0: We should accept good.
1: Měli bychom přijímat to
0: dobré. And we should not accept bad.
1: A neměli bychom přijímat to špatné.
0: Therefore, so when you expect many disciples saying,
1: a když očekáváte mnoho žáků říkají,
0: I was with that master.
1: Byl jsem s tím mistrem.
0: I didn't get any experiences.
1: A neměl jsem žádné zážitky.
0: He didn't give me anything.
1: Nic mě nedal.
0: He gave you blessing.
1: Dal mi požehnání.
0: And that blessing will remain till the end of the thy path to the Brahmaloka.
1: A to požehnání zůstane až do konce cesty do Brahmaloky.
0: That will lead you. Once when Gurudev put his hand on your head.
1: Jakmile jednou vám dal Gurudev ruku na vaši hlavu.
0: That is called the shelter of the guru.
1: Tak tomu se říká střed gurua.
0: And that will protect your disciple till the end.
1: Nebo ochrana gurua, a to vás bude ochraňovat až úplně do konce.
0: But don't think that in this year or next year or in this life will be.
1: Ale nečekejte, že to bude tenhle rok nebo příští rok.
0: Can you think of your karma in this life?
1: Můžete si jenom uvědomit svoji karmu za tento
0: What
1: život.
0: What have you done? How many things?
1: Co všechno jste udělali, kolik věcí?
0: How many you times you married and divorced?
1: Kolikrát jste se ženili, vdávali,
0: How many times you were with one person and then give up?
1: Kolikrát jste byli s jedním člověkem a pak jste to vzdali?
0: And how many times you were angry?
1: Kolikrát jste se
0: many things.
1: Hněvali mnoho.
0: There is no way out anymore.
1: A už vlastně z toho nejde ven.
0: Then finally they seek the shelter to the holy saint.
1: Až nakonec najdete to útočiště světce.
0: When there is no way out.
1: Když už není.
0: There is no out way to go anywhere.
1: Cesta, žádná jiná cesta ven.
0: So be happy.
1: A tak buďte šťastní.
0: That now the purification took place.
1: Že se odehrálo to pročištění.
0: But there are tons and tons and tons of the Lord there on your soul.
1: Ale na vaší duši jsou toho tuny a tuny.
0: To dig out, it takes time.
1: A všechno to vykopat zabere čas.
0: But when one said yes, then it will bring you there.
1: Ale když jednou řeknete ano, tak vás to tam dovede.
0: But when you have a negative thoughts,
1: ale když máte negativní myšlenky,
0: you go away,
1: když odejdete,
0: and you try to say it was not good, this.
1: A snažíte se říkat, nebylo to dobré a podobně.
0: Then also you have parallel difficulties will be.
1: Tak budete mít takové paralelní obtíže k tomu.
0: Like in Guru Gita it is said.
1: Jak se říká v Guru Gitě?
0: You listen from word by word.
1: Když ji posloucháte slovo po slovu.
0: Therefore, don't expect any miracles. And if you want to expect the miracles, then you will be psychic ill.
1: A proto neočekávejte žádné zázraky, a pokud budete očekávat zázraky, tak budete psychicky nemocní.
0: The depression.
1: Rozvine se deprese.
0: Hallucin. Wrong imagination.
1: Chybné představy.
0: Don't believe that Swamiji will give me today liberation.
1: A neříkejte si, nevěřte, že Swamiji mi dá osvobození.
0: Of course I can give you liberation.
1: Samozřejmě vám mohu dát osvobození.
0: I will tell Parvati, send this person away, Hari Om.
1: Řeknu Parvati, ať pošle toho člověka pryč, Hari Om.
0: That I can do it now.
1: To můžu udělat hned.
0: But I will not do this.
1: Ale já to neudělám.
0: So ages and ages, lives and lives.
1: A tak věky a věky a životy a životy.
0: But be sure that Gurudev will not let you be lost in darkness.
1: Ale buďte si jistí tím, že vás Gurudev nenechá ztratit se v temnotách.
0: So Guruji told one story.
1: A Guruji jednou vyprávěl příběh.
0: There was one farmer.
1: Byl jeden farmář.
0: Had a small farmhouse.
1: Měl malý, malou farmu.
0: Little land.
1: Trochu malý pozemek.
0: It was about 2-3 kilometers far from the village.
1: Bylo to asi 2-3 kilometry za vesnicí.
0: And he was living there.
1: A on tam žil.
0: His wife died.
1: Manželka mu zemřela.
0: She had one son.
1: A měl jednoho syna.
0: So father and mother, father and son, they were working in the field.
1: A tak otec se synem tam pracovali na poli.
0: One day one saint, a sadhu, was moving, walking by that farmhouse.
1: A jednoho dne ten syn viděl, jak kolem té farmy jde světec.
0: And he felt there is some soul longing for something.
1: A cítil, že je tam nějaká duše, která po něčem touží.
0: So he went to that farm.
1: A tak šel na tu farmu.
0: And there was a man.
1: Byl tam ten člověk.
0: About 50 years.
1: Bylo mu asi 50.
0: And he was so happy.
1: A byl tak šťastný.
0: To see the Swamiji.
1: Že vidí Swamijiho.
0: He quickly ran and brought one nice bed or chair to sit.
1: A tak rychle běžel a přinesl židli nebo postel.
0: Brought him nice milk to drink.
1: Přinesl mu chutné mléko, aby se napil.
0: That time was no coffee and no teas, you know.
1: Tenkrát nebyl žádná káva nebo čaj.
0: Either yogurt, lassi.
1: Buď yogurt, lassi.
0: Milk.
1: Mléko.
0: Or juice.
1: Nebo juice.
0: Etc.
1: A podobně.
0: And that farmer told him to Swamiji.
1: A farmář tomu Swamiji mu řekl.
0: Please stay here some days.
1: Prosím, zůstaň tady pár dní.
0: So he said, okay, I have no any problem.
1: A Swamiji řekl, dobře, nemám s tím žádný
0: problém. I have no any duties.
1: Nemám žádné povinnosti.
0: I'm not bounded to anything.
1: Nejsem vázán ničím.
0: I can stay.
1: Mohu tu zůstat.
0: I have no fixed time to go somewhere. Nemám seminar, this.
1: Žádný přesný rozvrh, kdy mám semináře.
0: That's called parpanč.
1: A tomu se říká parpanč.
0: So he stayed there.
1: A tak tam zůstal.
0: Every evening there was a satsang.
1: Každý večer měl satsang.
0: And that farmer and his son, both of them were listening, sir. That's all.
1: A otec se synem poslouchali.
0: And Swamiji himself, the third one.
1: A Swamiji byl tam třetí.
0: So the farmer said, please stay more.
1: A farmář mu řekl, prosím, zůstaň tu déle.
0: So the neighbors were coming.
1: Přicházeli sousedí.
0: Well. One day.
1: Jednoho dne.
0: Swamiji decided now I will go.
1: Se Swamiji rozhodl, že už půjde.
0: Farmer said.
1: Farmář řekl.
0: Gurudev, you are my guru.
1: Gurudev, si můj.
0: You gave me mantra.
1: Guru dal si mi mantru.
0: Everything.
1: Všechno.
0: You create so much attachment.
1: Vytvořil si takovou připoutanost.
0: I'm so much attached to you, Gurudev.
1: Jsem k tobě tak připoután.
0: I can't survive without you.
1: Nemohu bez tebe přežít.
0: Guruji, no problem. It will be.
1: Guruji říkal, to není problém.
0: I will be always with you.
1: Budu s tebou vždycky.
0: He said yes, but I would like to go with you.
1: A on řekl ano, ale rád bych šel s tebou.
0: Guruji said okay, let's go.
1: A Guruji, dobře, tak pojďme.
0: Yes, but there is now but.
1: Ano, ale. To je to ale.
0: Jet bol gaya but. I will go, but still my feeling, my attachment, my sorrow towards my son.
1: Půjdu, ale mám tam takové trápení, cítím tam připoutanost k synovi.
0: He did not marry yet.
1: On se ještě neoženil.
0: I will organize for his marriage.
1: Uspořádá mu svatbu.
0: And then Gurudev, I will go.
1: A pak Gurudeve půjdu.
0: Old time.
1: Ve starých dobách.
0: The people were thinking very deep. The families.
1: Lidé hodně hluboce měli tu rodinu.
0: To which family where my daughter should marry, or my son should marry to which daughter?
1: To jakou dceru by si měl můj syn vzít, nebo jakou jakého syna by si měla moje
0: dcera? That time people were more happy.
1: Tehdy byli lidé šťastnější.
0: Now they are marrying every day.
1: Dneska se žení nebo vdávají každý den.
0: And go away every day.
1: A odcházejí každý den.
0: Now is Hari Om Tatsat. That's why all mankind are suffering.
1: A proto lidstvo trpí.
0: Doesn't matter boy or the girls, they are suffering.
1: Ať už kluci nebo holky, tak se trápí.
0: And getting more and more problems, difficulties.
1: A mají čím dál víc problémů a obtíží.
0: That's it. He said, Gurudev, when my son is married, then I will go.
1: A on řekl, Gurudeve, můj syn, až se ožení, tak půjdu.
0: After few years,
1: a po několika letech,
0: by chance Guruji came.
1: Náhodou Guruji přišel.
0: And he was very happy.
1: A byl, on byl velice šťastný.
0: And then Guruji said, after 2 days, I'm going.
1: A Guruji řekl po dvou dnech, že už jde.
0: Oh, your son is married.
1: A takže tvůj syn
0: yes,
1: už se oženil. Ano, Gurudeve.
0: My son is married.
1: Syn se oženil.
0: And I'm so happy and lucky.
1: A jsem tak šťastný.
0: That my daughter-in-law.
1: Že moje snacha.
0: She's Lakshmi.
1: Je to Lakshmi.
0: She's like goddess.
1: Jako bohyně.
0: Since she came in my house.
1: Přišla ke mně domů.
0: When she stayed in my house.
1: A když do ní vkročila.
0: Gurudev, it changed everything so positive.
1: Tak se všechno tak pozitivně změnilo.
0: You must know when you are properly married.
1: A měli byste vědět, že když se dobře oženíte.
0: You are not marrying for a sex.
1: Tak se neberete se kvůli sexu.
0: You are marrying for a happy, healthy, peaceful, divine life.
1: Berete se kvůli šťastnému a božskému, harmonickému životu.
0: If you don't find, doesn't matter. Don't marry.
1: A když nenajdete nikoho takového, tak se tak
0: nevadí. Don't go into the hail.
1: Nežeňte se.
0: Every day I'm getting letters, you know.
1: Necpějte se do pekla. Každý den dostávám dopisy.
0: Mostly all consultation.
1: Konzultací.
0: About husband or the wife.
1: Je o manželi nebo manželce.
0: Yes. But you don't think.
1: Ale nemyslíte.
0: Don't, at least you should educate your children.
1: Aspoň děti byste měli v tom
0: vzdělat. And take care of that.
1: A postarat se o to.
0: So Guruji said, then let's go.
1: A Guruji řekl, tak pojďme.
0: Yes, Gurudev.
1: Ano, Gurudeve.
0: That's my burning desire.
1: Je to moje horoucí touha.
0: But.
1: Ale.
0: Gurudev.
1: Gurudeve.
0: My son is alone.
1: Syn je osamělí.
0: And you know, if you are a household, you are married person, you must see a child. Otherwise, Pitraloka, I will be in the Pitraloka, and in Pitraloka, where I will bring the Panditji there.
1: Protože když chcete vidět toho vnuka nebo to vnouče, takže jinak bych byl v Pitraloce pak sám.
0: My dear, it is.
1: Je to příběh, je to vlastně pohádka.
0: But it happens.
1: Ale děje se to.
0: So he said.
1: A tak on řekl.
0: To his wife, daughter-in-law.
1: Své snaše.
0: Putravati bhava. This is a blessing. Putravati.
1: To je požehnání.
0: What means putravati bhava?
1: A co to znamená putravati bhava?
0: She may, I bless she for a beautiful son.
1: Žehnám ti krásným synem.
0: That old man was so happy.
1: A stařec byl tak šťastný.
0: So happy. After 3 years, Guruji came again.
1: A po třech letech Guruji přišel znovu.
0: And he said, "Oh, I'm so happy."
1: A on říkal, jsem tak šťastný.
0: But you know, Guruji?
1: Ale Guruji, víš?
0: The wedding cost so much money.
1: Ta svatba stála tolik peněz.
0: Yeah, he still was, son was not there.
1: A ještě se ani nenarodil ten syn.
0: That is so I borrow the money from others.
1: Že jsem si vypůjčil na to peníze od ostatních.
0: So I have to give back.
1: A musím to jim to vrátit.
0: Otherwise my son, he's so innocent.
1: Jinak můj syn, který je tak nevinný.
0: And people will come and take all the property away.
1: A lidé přijdou a vezmou mu celý ten majetek.
0: That's why now people don't marry in like old tradition.
1: A proto se dneska lidé nežení a nevdávají podle těch starých tradic.
0: It cost them only few crown.
1: Protože to stojí jenom pár korun.
0: And go and sign it.
1: Jenom to podepíší.
0: And that you are married.
1: A jste svoji.
0: It's only of paper.
1: Je to jenom papír.
0: You were married already long ago.
1: Byli jste, oženili jste se nebo vdali už dlouho předtím.
0: That is not a marriage.
1: A to není ale svatba.
0: A human marriage.
1: To není manželství lidské.
0: So don't cry. Don't ask Panditji anymore.
1: A tak
0: that I want to marry Panditji.
1: Panditji
0: is already married.
1: Panditjiho, že se chcete vdát nebo oženit.
0: Yes, this is a stupid thinking.
1: Je to hloupé přemýšlení takhle.
0: When it is in your kismet, it will come.
1: Až to bude mít přijít, tak to přijde.
0: Such a husband,
1: takový manžel,
0: which is like a sun rising,
1: jako, který je jako když vychází slunce.
0: Or woman, my wife,
1: a nebo manželka,
0: enters in your house,
1: vstoupí do vašeho domu.
0: The wealth, harmony.
1: Bohatství, harmonie,
0: prosperities,
1: prosperita, blahobyt,
0: divine,
1: božské.
0: That is a wife.
1: To je manželka.
0: That is a son of the husband.
1: A takový je i manžel.
0: There are. Nowadays there are.
1: Jsou dnes.
0: But you spoiled it already before.
1: Ale vy jste to už dopředu zkazili.
0: The watermelon is still not ripe, and you cut it off.
1: Ten meloun ještě není zralý a vy už jste ho odřízli.
0: Hari Om Tosat. So, meanwhile the old man died.
1: A mezi tím ten stařík umřel.
0: And Guruji came again.
1: A Guruji přišel znovu.
0: The farmer's son, he came.
1: A syn toho farmáře přišel.
0: And he said, Guruji.
1: A řekl Guruji,
0: my father died.
1: Otec bohužel zemřel.
0: Guruji said, that is the life.
1: A Guruji řekl, to je život.
0: Guruji was meditating.
1: A Guruji meditoval.
0: Where the soul is gone.

0: šla ta duše.
1: So what happened that Saul came as a calf by cow?
0: A stalo se, že ta duše se narodila v podobě
1: a beautiful calf.
0: Telátka, krásného telátka krávě.
1: And he said, oh. He speaks with that, it is that's called Sukshma, the astral soul to soul.
0: A mluvil vlastně jako astrální tělo s astrální duše s astrální duší.
1: Now do you want to come with me?
0: Chceš teď jít se mnou?
1: Gurudev.
0: Gurudev.
1: There's no any guru in the whole world.
0: Není žádný guru na celém světě.
1: Thank you.
0: Děkuji.
1: But.
0: Ale.
1: Still I have to help my son.
0: Musím ještě pomáhat synovi.
1: To pay back all the debt.
0: Splatit ty dluhy.
1: He went, master went.
0: A tak mistr odešel.
1: After 5 years.
0: A po 5 letech.
1: Swamiji came.
0: Přišel Swamiji.
1: And said, how is your calf? It was beautiful.
0: Jak je na tomto telátko? Bylo krásné.
1: He said, master Gurudev, it was beautiful.
0: A Gurudev, bylo krásné.
1: And after 1.5 years.
0: A po roce a půl.
1: I was using for working for the harvesting.
0: Jsem ho používal na práci, na sklizeň.
1: But where is he?
0: A kde je teďkon?
1: He was working so much.
0: Tak tvrdě pracovalo.
1: Without telling him, he was running.
0: Úplně běhalo, aniž bych mu něco
1: musel říkat. So one day he fell down and died.
0: A jednoho dne upadl a zemřel.
1: Well, as God's wish.
0: Tak bylo to Boží přání.
1: He meditated again.
0: A meditoval znovu.
1: And there was little puppy.
0: A bylo tam malé štěně.
1: Little dog puppy.
0: Malé štěňátko.
1: Moving the tail in front of Guruji.
0: Takhle před Gurujím vrtilo ocasem.
1: Kutte ki jaan. Now he desol. Went down to the dog.
0: Takže ta duše sestoupila do psa.
1: Said, now you want to come with me?
0: A teď už chceš jít se mnou?
1: Gurudev, only my wish is this.
0: Gurudev, moje jediné přání je to.
1: What a great Gurudev.
0: Jaký velký guru jsi.
1: You always take care of me.
0: Vždy se o mě postaráš.
1: Then chalo, let's go with me.
0: Tak. Pojďme tedy společně.
1: Yes, Gurudev, this is my burning desire.
0: Ano, Gurudev, je to moje horoucí touha.
1: But you know, I work so hard.
0: Ale víš, že pracuji tak tvrdě.
1: And so I got so much crops. I harvest a lot of crops.
0: Že jsem tolik toho sklidil, té úrody.
1: I pay back everything.
0: Všechno jsem splatil.
1: But still, this my son and his wife.
0: Ale přesto ten můj syn a jeho žena.
1: They sleep so deep.
0: Oni spí tak hluboce.
1: And thieves can come.
0: A mohou přijít zloději.
1: And can steal everything.
0: A mohli by něco ukrást.
1: Gurudev.
0: Gurudeve.
1: Whole night without closing eyes.
0: Celou noc nezamhouřím oka.
1: I am watching, guarding.
0: A hlídám.
1: No one can enter in thy house.
0: Nikdo do toho domu nevstoupí.
1: Guruji said, okay.
0: A Guruji řekl, dobře.
1: When will you go with me?
0: Tak možná půjdeš se mnou.
1: Gurudev, when I have one wish.
0: Kdy půjdeš se mnou? No, Gurudeve, mám jedno přání.
1: To see a my grandson.
0: Uvidět své vnouče.
1: Then my stairs are golden stairs to the heaven.
0: Pak to budou zlaté schody do nebe.
1: Gurudev, it is like a lift.
0: Je to jako výtah.
1: Guruji went.
0: A Guruji šel.
1: one night
0: a jedné noci
1: the thieves came.
0: Přišli zloději.
1: And the thieves said, "We don't go in this house."
0: A řekli, my nepůjdem do toho
1: but
0: domu.
1: But always this dog is making noise, barking.
0: Protože tam furt ten pes štěká, dělá rámus.
1: He wakes up all.
0: Všechny probudí.
1: So we have no chance to steal something.
0: Nemáme šanci něco ukrást.
1: They took gun.
0: Vzali zbraň.
1: Killed him.
0: A zabili ho.
1: After 1 year.
0: A po roce.
1: 1-2 years.
0: Po roce po dvou.
1: His son got a son.
0: Měl syn.
1: A beautiful syna. Little baby.
0: Krásné miminko.
1: It was about 3-4 months are old.
0: Bylo asi 3 nebo 4 měsíce staré.
1: That farmer, his son was working in the field.
0: A ten syn toho farmáře pracoval na poli.
1: And his wife went to bring the water, for drinking water from the water well.
0: A jeho manželka šla do studny pro pitnou vodu.
1: And this beautiful new child.
0: A bylo tam to krásné miminko.
1: In the cradle.
0: V kolébce.
1: Like Krishna.
0: Jako Krishna.
1: Nowadays you don't have a cradle.
0: Dneska už nemáte.
1: You are putting child always here.
0: Kolébky dáváte si miminka na sebe.
1: And child goes like this and there's no oxygen.
0: A ty miminka pak nemohou dýchat.
1: It's not good to have a child like this here.
0: Není dobré mít miminko takhle na sobě.
1: Some people think, oh, on the heart.
0: Někteří lidé si říkají, no, mám ho na srdci.
1: This is not good.
0: Ale to není dobré.
1: Child need more oxygen.
0: To dítě potřebuje víc kyslíku.
1: There someone told me.
0: Někdo mi řekl.
1: It was in Russia.
0: V Rusku.
1: Someone got this technique that child should be here.
0: Že někdo tam dostal tu techniku, že to dítě má být tady.
1: And mother went for somewhere for a walk or somewhere.
0: A maminka
1: winter,
0: šla někam v zimě na procházku.
1: Minus 30 degrees.
0: Bylo minus 30 stupňů.
1: And mother was wrapping the child like this.
0: A maminka ho pokryla úplně.
1: And child was crying and crying.
0: A to miminko plakalo a plakalo.
1: And she went to the doctor.
0: A šla k lékaři.
1: And when she opened cloth.
0: A když otevřela ten šál.
1: Child got oxygen.
0: Tak to miminko.
1: So doctor said he's not crying from pain. He's crying for the oxygen.
0: Se nadechlo a ten lékař říkal, že nepláče, protože by ho něco bolelo.
1: So don't hang your child backside.
0: Mu chyběl kyslík.
1: And don't hang like this.
0: Či neberte si ho ze zadu ani
1: when backside you hanging sometime neck is hanging like this.
0: Či když ho máte vzadu, tak pak někdy takhle mu visí ta hlava.
1: My dear children, learn to get how to get a child, but take care of the child first.
0: Moje děti.
1: Learn how to get the child.
0: Naučte se, jak mít děti.
1: These girls don't know. Suddenly they are surprised. They are pregnant.
0: Ty holky ani nevědí, co je čeká a otěhotní a neví, co s tím.
1: Before getting child, you must have 2 days train or 2 years training from your mother, from mother-in-law, from your doctor, from nurse, everything, what to do, how to do.
0: Než budete mít dítě, tak musíte mít dvouleté školení od maminky, tchýně, lékaře a tak dále.
1: Otherwise come to me.
0: A nebo přijďte ke mně.
1: That I will not tell what.
0: Ale to nebudu říkat.
1: So this child was in the cradle.
0: Takže to miminko bylo v kolébce.
1: The mothers went to bring the water about 50 meters.
0: Maminka byla asi 50 metrů daleko pro tu vodu.
1: The father, young father, he was working in the field about 100 meters.
0: Otec byl asi 100 metrů na poli.
1: And child was in the cradle.
0: A to miminko bylo v kolébce.
1: And sun was rising.
0: A vycházelo slunce.
1: And strong sun was on the child's face.
0: A silné slunce pálilo do miminku do tváře.
1: And child felt unpleasant.
0: A to miminko se cítilo nepříjemně.
1: That old man which was a dog.
0: a ten stařík, který byl pes,

0: vnouče.
1: Suffering from the sunlight.
0: Trpí tím sluníčkem.
1: Cobra came.
0: A tak přišla kobra.
1: And is smiling.
0: A usmívala se.
1: My grandson.
0: Můj vnouček.
1: My grandson.
0: Můj vnouček.
1: How come cobra is smiling and tongue?
0: Že ta kobra se takhle smála, takhle dělala jazykem.
1: There's a love.
0: Byla v tom velká láska.
1: Attachment.
0: Připoutanost.
1: And how the Gurudev is following step by step.
0: A jak Gurudev následuje, sleduje krok po kroku.
1: The mother came.
0: A přišla matka.
1: She had a pot on her head.
0: Měla na hlavě
1: nádobu. And she see the cobra.
0: A viděla tu kobru.
1: On her son.
0: Na svém synovi.
1: What she did, matki patki. No, she threw the pot down.
0: Tak odhodila tu nádobu.
1: She was screaming.
0: A začala ječet.
1: And the cobra said, "Why you are so?"
0: A kobra říkala, proč?
1: Is my grandson?
0: To je můj vnouček, tak proč?
1: The farmer came, young boy.
0: Přišel farmář.
1: And he brought a big long stick.
0: A přinesl dlouhou hůl.
1: And he was beating to the cobra.
0: A praštil tu kobru.
1: Gurudev was coming.
0: A Gurudev přišel.
1: And he saw this.
0: A viděl to.
1: He said, "Please wait."
0: A řekl, prosím, počkejte.
1: Don't kill him like this.
0: Nezabijte ho takhle.
1: I will give the Gayatri mantra.
0: Dám Gayatri mantru.
1: So he will get moksha.
0: Aby získal mokšu.
1: He said, "Gurudev."
0: On řekl, Gurudeve.
1: The biggest Gayatri mantra is my stick.
0: Nejlepší, největší Gayatri mantra je moje hůl.
1: Soon I will give him the liberation.
0: Rychle mu dám osvobození.
1: Gurudev said, wait.
0: A Gurudev řekl, počkej.
1: Guruji caught that cobra in hand.
0: Vzal kobru do ruky.
1: With the astral body.
0: A astrálním tělem.
1: Talking.
0: S ním mluvil.
1: Farmer.
0: Farmáři. Bakta. Bakto.
1: Now can you go with me, see what is your condition now?
0: Tak podívej se, v jakém jsi stavu, tak teď už můžeš jít se mnou.
1: In life in the form of the cobra.
0: Život v podobě
1: that kobry. Farmer said, Swamiji,
0: a farmář řekl, Swamiji,
1: what have I done to you?
0: Co jsem ti udělal?
1: Why you are all the time behind me?
0: Proč jsi mi stále za mnou?
1: If they kill or not, they are my family.
0: Jestli mě zabijou nebo ne, je to moje rodina.
1: Please, let me be alone.
0: Prosím, nech mě na pokoji.
1: Guruji said.
0: A Guruji řekl.
1: Now I will not talk to him.
0: Teď už s ním mluvit nebudu.
1: Because he's already gone, the soul gone to the reptilian.
0: Protože ta duše už se dostala do té podoby
1: this
0: plaza.
1: Is the lowest form of the life.
0: A to je nejnižší podoba života.
1: No legs, no hands, no ears.
0: Žádné končetiny, žádné uši.
1: Well. So that died, snake died.
0: A tak ten had zemřel.
1: Guruji is following his the soul.
0: A Guruji sledoval tu jeho duši.
1: So that became a like a worm which became like a moth.
0: A stal se z něj takový červ, takový zavinutý červ.
1: Early morning.
0: A brzy ráno.
1: Brahma Murta before sunrise.
0: Při Brahma Murtě před východem slunce.
1: The apsaras, the angels.
0: Anděle.
1: They used to bring to Bhagavan Vishnu.
0: Bhagavan Vishnovi
1: přinášeli lotus flowers.
0: Lotusové květiny.
1: For the worship of Bhagavan Vishnu.
0: Na uctění Bhagavana Vishnua.
1: So what Guruji did?
0: A Guruji tedy udělal to.
1: He made the miracle.
0: Udělal zázrak.
1: So that worm, the moth,
0: čert,
1: was sitting on the lotus flower.
0: Seděl na lotusovém květu.
1: Guruji put him in the lotus flower.
0: Guruji ho dal do toho lotusového.

0: květu.
1: And evening the lotus flower closed.
0: A večer se ten lotosový květ zavřel.
1: The angels came morning 4 o'clock.
0: A anděle přišli ráno ve 4 hodiny.
1: And they took that one lotus.
0: A vzali ten jeden lotosový
1: květ. For the puja to Bhagwan Vishnu.
0: Na puju k Bhagwan Vishnovi.
1: And as it came to the lotus feet of Bhagwan Vishnu.
0: A když se dostal k lotosovým nohám Bhagwan Vishnua.
1: The lotus petals opened.
0: Tak se ty okvětní plátky rozevřely.
1: And this moth looked to the Bhagwan Vishnu.
0: A ten červ se podíval na Bhagwan Vishnua.
1: And got moksha.
0: A získal mokšu.
1: So, bol sat guru deva ki. So how the Gurudev leads your soul further and further, even your karma is getting worse and worse, but one day it will be that you will get into the Brahmaloka.
0: Takže jak Gurudev vlastně sleduje tu vaši duši, i když ta se dostává třeba naopak níž a níž, až jednoho dne se dostanete do Brahmaloka.

0: श्री देवपुरी स महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की, अलकपुरी जी महादेव की, सनातन धर्म की। गुड इवनिंग एंड ब्लेसिंग ऑफ देवपुरी जी।
1: Dobrý večer a požehnání Devpurijiho.
0: Here in this hall and those who are with us through my webcast.
1: Vám v této hale i vám, kteří jsou s námi skrze internet.
0: Blessing for you also.
1: I vám požehnání.
0: It is said.
1: Říká se.
0: Every day is a glorious day.
1: Každý den je slavný den.
0: There is no bad day.
1: Nejsou žádné špatné dny.
0: There are bad events.
1: Jsou špatné události.
0: Not in that way, but some accident and something.
1: Ne tak, ale nějaké nehody a tak dále.
0: Sorry. In different culture.
1: V různých kulturách.
0: Every day is something great.
1: Každý den je něco jiné velkého.
0: Every day is worshipped.
1: Každý den je uctíván.
0: And every day is a new day for us. Every day is a birthday for us.
1: Každý den je pro nás novým dnem, každý den je pro nás narozeninami.
0: Now today is the also the anniversary of Devpuriji.
1: Dnes je také výročí Devpurijiho.
0: Mahasamadhi anniversary.
1: Výročí jeho Mahasamadhi.
0: It's nearly 75 years ago.
1: Bylo to téměř
0: 75-80
1: lety.
0: Definitely we who adore, we are sad.
1: My, kdo ho uctíváme, jsme určitě smutní.
0: Also when our parents, friends pass away, we are sad.
1: Když naši rodiče nebo také přátelé, když odejdou, tak jsme smutní.
0: And not only humans.
1: A nejen lidé.
0: But also our house pet dies.
1: Ale když třeba náš domácí mazlíček zemře.
0: We are sad.
1: Tak jsme smutní.
0: Suddenly you come at home and you don't see your house pet.
1: Přijdete domů a najednou už tam toho to zvířátko nemáte.
0: It's missing.
1: Chybí vám.
0: Your cat.
1: Vaše kočka.
0: You know how happy and friendly cat is when you come at home.
1: Víte, jak šťastná a přátelská je kočka, když si přijdete domů.
0: Or a dog.
1: Nebo pes.
0: He hugs you before your wife or husband.
1: Ten vás obejme ještě dřív než váš partner. Manžel, manželka.
0: All. Even you see we have so many cows in Jordan, about 800-900 cows.
1: A víte, v Jordanu máme hodně kráv, asi 800 nebo 900 kráv.
0: And when you come there, they are happy.
1: A když tam přijdete, tak jsou šťastní.
0: They run towards you.
1: Běží k vám.
0: Be careful.
1: Tak si buďte, dávejte si pozor.
0: But they think you brought something good.
1: Myslí si, že jste jim přinesli něco dobrého.
0: When you come at home,
1: když přijdete domů,
0: and you have nice

0: plants.
1: Máte krásné květiny.
0: How beautiful, and they are happy.
1: I oni jsou šťastné, oni jsou krásné.
0: When they are thirsty, they are happy that you will give water.
1: Když mají žízeň, tak jsou šťastné, že je zalijete.
0: And morning they want to surprise you.
1: A ráno vás chtějí překvapit.
0: Opens beautiful blossoms.
1: A otevřou, rozkvetou, otevřou krásný květ.
0: So even the plants are happy.
1: Dokonce i květiny, rostliny jsou šťastné.
0: And even your furniture is happy.
1: Dokonce i váš nábytek je šťastný.
0: So furniture also needs love, care.
1: I nábytek potřebuje lásku, péči.
0: So this creation has a beauty.
1: Toto stvoření má krásu.
0: And that beauty needs care.
1: A ta krása potřebuje péči.
0: And when it's gone, we are missing.
1: A když odejdou, tak nám chybí.
0: Of course you are not attached to the plastic for chairs when broken you throw it.
1: Samozřejmě nejste připoutaný k plastové židli, tady se rozlomí, tak ji vyhodíte.
0: But there are some chairs which has great value.
1: Ale jsou židle, které mají velkou hodnotu.
0: And it is said who sat on that chair.
1: Říká se, že ten, kdo seděl na té židli,
0: has more values.
1: Má ještě větší hodnotu.
0: Paramhans Yogananda said,
1: Paramhans Yogananda řekl,
0: anything touches your Gurudev,
1: cokoliv, čeho se dotkne váš Gurudev,
0: keep it.
1: To si nechte.
0: Because one day will come,
1: protože přijde den,
0: that he or she is not here.
1: Kdy on nebo ona už tady nebude.
0: But you are proud that it was her or his blessing was there.
1: Ale vaše hrdost na to, že on tohle a tohle požehnal.
0: The Gandhiji's shoes.
1: Gandhiji's boty.
0: Gandhiji's eyeglasses.
1: Gandhiji's brýle.
0: They were sold very expensive.
1: Ty prodali velice draze.
0: You know Lady Diana?
1: Znáte Lady Dianu?
0: When she was alive, was different situation.
1: Když byla naživu, tak to byla jiná situace.
0: And as soon as she died, she died.
1: A jakmile zemřela,
0: was different situation.
1: Tak to zase bylo jinak.
0: Then they saw how nice person she was.
1: Teprv pak ukázali, jak to byla milá osoba.
0: How generous she was.
1: Jak štědrá byla.
0: And how many flowers came to her grave.
1: A kolik květin se sešlo na jejím hrobě.
0: And just few days before,
1: a jenom před pár dny
0: they put her in the magazines,
1: jí dávali do novin
0: and lot of allegations.
1: A měla mnoho těch obvinění proti sobě.
0: Immediately after death,
1: ale
0: all they forgot.
1: Po smrti bylo všechno zapomenuto.
0: And even her dresses were in museums and sold very expensive.
1: A dokonce i ty její šaty byly vystaveny v muzeích a byly draze prodávány.
0: Similarly for us also.
1: A podobně je to i pro nás.
0: What was used by Mahaprabhuji, Devapuriji, Holy Guruji.
1: To, co používal Mahaprabhuji, Devapuriji, Holy Guruji, to je nám drahé.
0: One should know the value of, because it's not a value of the money.
1: Měli bychom je tu hodnotu, to není hodnota peněz.
0: But value of that personalities.
1: Je to hodnota té osobnosti.
0: So everything in this creation,
1: všechno v tomto stvoření,
0: is a creation of beauty.
1: Je výtvorem krásy.
0: Again, Paramhans Yogananda said one song.
1: A opět Paramhans Yogananda zpíval jednu píseň.
0: O God beautiful,
1: o překrásný Bože.
0: In the forest, in the mountains,
1: v lesích, v horách,
0: in the meadows,
1: na loukách,
0: and the desert,
1: a na pouštích,
0: o God beautiful,
1: o překrásný Bože,
0: in the trees,
1: ve stromech,
0: and flowers,
1: v květinách,
0: rivers and ponds,
1: v řekách a v jezerech,
0: and the ocean, o God beautiful,
1: oceánu, o krásný Bože,
0: in the clouds and the sky,
1: na obloze a v mracích.
0: So everything, this is a beautiful, o God beautiful.
1: Vše je krásné, o Bože krásy.
0: In that you see or we see the beauty of the creator, the God.
1: V tom všem vidíme krásu stvořitele, krásu Boží.
0: So nothing is ugly.
1: Nic není ošklivého.
0: Nothing is dirty.
1: Nic není špinavého.
0: Nothing is bad.
1: Nic není špatného.
0: One thing is bad.
1: Jedna věc je špatná.
0: Our thinking.
1: Naše smýšlení.
0: Before we judge negative.
1: Než někoho negativně odsoudíme.
0: Before that.
1: Předtím.
0: That negative awakes in us.
1: Ta negativita se probudí v nás samých.
0: And it goes through our heart and our intellect.
1: A projde naším srdcem a naším intelektem.
0: And through your mouth.
1: A skrze vaše ústa.
0: That dirt is coming.
1: Přijde ta špína.
0: As a negative.
1: Jako negativita.
0: If you wouldn't judge that, it's beautiful.
1: Kdybyste to neodsuzovali, to bylo by to krásné.
0: So, first bad energy, bad thought is within us.
1: První negativní energie, negativní myšlenky jsou v nás.
0: So God save us from this.
1: Tak Bože, zachraň nás před tím.
0: God protect from this.
1: Bože, ochraňuj nás před tím.
0: Well, we are sad.
1: Takže my jsme smutní.
0: Something is broken.
1: Něco se rozbilo.
0: Or someone died.
1: Nebo někdo zemřel.
0: But there are different things.
1: Ale jsou různé věci.
0: It is said.
1: Říká se.
0: That sense does not express the sadness.
1: Že svědci nevyjadřují smutek.
0: Why?
1: Proč?
0: Because atma is immortal.
1: Protože atma je nesmrtelné.
0: And if you have atmgyana,
1: a pokud máte atmgyana,
0: then you are not sad.
1: Tak nejste smutní.
0: If you are attached only to the form and you have no atmgyana of that atma.
1: Ale pokud jste připoutáni jenom k podobě a nemáte žádnou atmgyanu, poznání atma,
0: then we are sad.
1: Pak jsme smutní.
0: So when if any saint sadhu passes away, not died, passed away.
1: Potom když nějaký světec sádhu odejde, ne zemře, odejde.
0: We don't write sad news.
1: Nepíšeme, že je to smutná zpráva.
0: But also we don't write happy news.
1: Ale také nepíšeme, že je to šťastná novinka, šťastná zpráva.
0: But it is said.
1: Ale říká se,
0: that he or she became one with Brahman.
1: Že on nebo on se stal zajedno s Brahmanem.
0: That light merges into the light, atma in the atma.
1: Že světlo se spojilo se světlem atma s paramatma.
0: Brahmalina. Brahmalin means became one into the Brahman.
1: Brahmalin znamená, že se stal jedno v Brahmanu.
0: And you are sad for that one.
1: A vy jste kvůli takovému smutní?
0: Who became Brahman?
1: Kdo se stal Brahman?
0: This is one thing.
1: To je jedna věc.
0: Second, there are different rituals.
1: Za druhé jsou určité rituály.
0: In every religion,
1: v každém náboženství, v každé kultuře.
0: And it's correct according to them.
1: A podle nich je to v pořádku.
0: So in sannyas or in Indian sadhus or tradition.
1: A podle sannyasi, podle indických sadhů, podle jejich tradice.
0: We celebrate called Shodshi Bhandara.
1: My oslavujeme tento svátek.
0: Shodshi means 16.
1: A to znamená 16.
0: On 16th day.
1: Na 16. dne.
0: They give Bhandara.
1: Dají Bhandaru.
0: Or invitation.
1: Nebo pozvání.
0: For eatings.
1: K jídlu.
0: And everyone gets salt and something.
1: Každý dostane nějakou šálu a něco.
0: And that time we call Pushpanjali.
1: A pak tomu říkáme takto.
0: So we don't express our sorrow, sadness.
1: Nevyjadřujeme svůj smutek, svůj žál.
0: But we express our devotion.
1: Vyjadřujeme svoji oddanost.
0: Our thankfulness.
1: Naši vděčnost.
0: And that's called Pushpanjali. Pushpa means flowers.
1: Pushpa znamená květinu.
0: Pushpanjali means dedication.
1: Anjali znamená obětovat, zasvětit.
0: When you go to the graveyard,
1: když vyjdete na hřbitov,
0: you bring the flowers.
1: I vy přinášíte svou květiny.
0: That is your thankfulness.
1: To je vaše vděčnost.
0: And you are offering as your love or devotion the flowers.
1: A vy tam nabízíte, odevzdáváte jako svoji lásku nebo oddanost.
0: Why 16 days?
1: A proč 16. den?
0: This is very significant.
1: To je velice významné.
0: Because this is called 16 siddhis.
1: Protože tomu se říká 16 siddhi.
0: So those who achieve this 16 siddhis.
1: Ti, kdo dosáhli těchto 16 siddhi.
0: That is really became Brahman.
1: Ti se opravdu stali Brahman.
0: And 16 days is the day change of the moon.
1: A těch 16 dní je také doba, kdy se změní měsíc.
0: This is from the full moon till dark moon and again the new moon.
1: To je od úplnku k temnému měsíci a opět nový měsíc na růstu.
0: That's called 16 kala.
1: Tomu se říká 16 kala.
0: Kala means.
1: A to znamená
0: happening, changing.
1: To, co se stává, to, co se děje, to, co se mění.
0: So the moon is growing day by day.
1: A ten měsíc narůstá dnem, den
0: za
1: dnem.
0: This is called the 16 kala in moon.
1: A tomu se říká těch 16 kala měsíce.
0: So the moon is very significant.
1: A tak měsíc má velký význam.
0: And that's what Bhagavan Krishna said.
1: A proto Bhagavan Krishna řekl:
0: I enter into the vegetation.
1: Já vstupuji do rostlinstva
0: as a nectar,
1: jako nektar,
0: to the moonlight,
1: skrze měsíční světlo.
0: Sun gives the life,
1: slunce dává život,
0: sun gives the strength,
1: slunce dává sílu,
0: but the sweetness,
1: ale onu sladkost,
0: in the herbs,
1: v bylinách,
0: in everything,
1: ve všem,
0: is coming through this moonlight.
1: Přichází skrze měsíční světlo.
0: It is very gentle moonlight.
1: Je to velice
0: that is the sweetness coming.
1: Jemné měsíční světlo a skrze něj přichází sladkost.
0: And these are the 16 different colors.
1: A je to těch 16 různých kala.
0: So there are different kind of energy.
1: Jsou různé druhy energie.
0: And different kinds of development.
1: A různé druhy rozvoje.
0: And many expertise.
1: A mnoho odborníků.
0: They plant and something when the moon is new.
1: Tak sází nové rostliny, když je nový měsíc.
0: A growing moon.
1: Když je rostoucí měsíc.
0: And that it is said many made experiment, I don't know.
1: Přibývající měsíc a řekli mi mnozí to vyzkoušeli.
0: If you put your vegetables or flowers or crops on the new moon,
1: že pokud zasadíte svoji zeleninu, svoje plodiny na nový měsíc,
0: it will have less bugs on it.
1: Tak na něm bude méně brouků, méně parazitů.
0: Because day by day the immunity is developing in that plant.
1: Protože každým dnem jim zrůstá imunita těch rostlin.
0: So someone told a telling.
1: Tak někdo mi řekl.
0: It was when an Austrian farmer.
1: Jeden rakouský sedlák.
0: And he cuts a tree as a Christmas tree. On that new moon.
1: Že on si uřízne vánoční stromeček právě na nový měsíc.
0: And that needle tree.
1: A tohle ten jehličnatý strom.
0: Doesn't lose the needles.
1: Potom neopadávají ty jehličky.
0: And he saw in one documentary film.
1: A natočil to v jednom dokumentárním filmu.
0: Many years Christmas trees he was preserving.
1: Jak každý rok vlastně takhle mu ten vánoční strom vydrží.
0: And he still needles was on it.
1: A pořád vlastně neopadal.
0: And those trees were cut it after the full moon day.
1: A ty stromky, které byly uřezány po úplňku.
0: Yeah, whole room is full of the needles of the Christmas tree.
1: Pak plný máte
0: for the Christmas tree.
1: Plný pokoj těch spadaného jehličí.
0: So this is a science.
1: Tohle to je věda.
0: If you believe or not.
1: Ať už tomu věříte nebo ne.
0: That is everything in this nature.
1: Všechno v téhle přírodě.
0: Balanced by all elements and planets.
1: Všechno je to vyváženo, všechny prvky, všechny planety.
0: Similarly, for our health.
1: A podobně pro naše zdraví.
0: For our spiritual development.
1: Pro náš duchovní rozvoj.
0: We shall observe those days.
1: bychom měli si všímat, měli bychom
0: následovat
1: tyto dny, kdy se postít.
0: What kind of mantras or ceremonies you should do?
1: Jaké mantry, jaké obřady byste měli dělat?
0: It's a great pity.
1: Je velká škoda.
0: That is modern religions.
1: Že tato moderní náboženství.
0: They forgotten all the beautiful cultural and spiritual rituals.
1: Že zapomněli na všechny ty krásné kulturní a duchovní rituály.
0: And that's why we are suffering.
1: A proto trpíme.
0: Human are nothing more than like vegetation.
1: Lidé nejsou nic víc než stejně na tom jako ta vegetace.
0: Our trees, forest is influenced exactly like our life.
1: Život stromů, lesů je ovlivňován úplně stejně, jako je ovlivňován náš život.
0: The four seasons doesn't change only in vegetation.
1: Čtyři roční období se nemění jenom pro rostlinstvo.
0: But in our body too.
1: Ale i v našem těle.
0: Our blood is changing.
1: Naše krev se mění.
0: And that's why it is advised that end of one season and beginning of the new season, this is 1 week period advised or recommended to make sand prakshalan.
1: A proto se doporučuje, proto jaká rada, když končí jedno období a začíná další období v tom týdnu, si udělá čang prakšalanu.
0: Between you can do,
1: mezi tím také můžete,
0: but not that benefit you will get.
1: Ale nezískáte z toho tolik účinku, užitku.
0: So, in the same way,
1: a stejným způsobem,
0: it is when someone passes away.
1: Když někdo odejde,
0: yes, doesn't matter how it is.
1: Ano, je jedno, jak už to je.
0: But we are sad.
1: Ale my jsme smutní.
0: If Devpriji will be here.
1: Kdyby tu Devpriji byl.
0: I think.
1: Já si myslím.
0: I would somehow make him to come to Europe.
1: Tak já bych ho nějak přinutil přijet do Evropy.
0: And if he don't like from aeroplane, he will just go out.
1: A kdyby se mu to v letadle nelíbilo, tak by jenom vystoupil.
0: Because he could go through any material.
1: Protože on mohl projít jakýmkoliv jakoukoliv hmotou.
0: And he said, what are you doing?
1: A já bych říkal, co to děláš?
0: I'm going. We don't have that siddhi.
1: My takovou siddhi nemáme.
0: But he had.
1: Ale on ji měl.
0: So Devpriji had a great, great light. Blessings, spiritualities, siddhis, powers, whatever you call.
1: Tak Devpriji měl veliké, byl veliké světlo, měl velikou sílu, moc, siddhi, jakkoliv tomu říkáte.
0: When he passed away.
1: A když odešel.
0: And same day he appeared on several places.
1: Tak toho dne se objevil na několika místech naraz.
0: And he had his samadhi there.
1: A tam měl samadhi.
0: Few places round the mount Abu.
1: Na několika místech kolem hory Abu,
0: which is border of Rajasthan, Gujarat,
1: která je na hranicích mezi Rajasthanem a Gujaratem.
0: Mount Abu is very spiritual.
1: Hora Abu je velice duchovní.
0: Exactly spiritual like Himalaya.
1: Stejně duchovní jako Himalaya.
0: Many siddhas are still living there, thousands of years old.
1: I teď tam žije mnoho siddhů, kteří jsou tisíce let staří.
0: Their material body is purified.
1: Jejich materiální tělo je pročištěné.
0: They are only living in current sharira.
1: Oni žijí jenom v kančarira.
0: We can't see them.
1: My je nevidíme.
0: But if we are lucky,
1: ale pokud máme štěstí,
0: they can materialize for a while in front of us.
1: Mohou se před námi na okamžik zmaterializovat.
0: They know what I'm saying.
1: Oni vědí, co teď říkám.
0: And they know who is sitting and listening.
1: A oni vědí, kdo tu sedí a poslouchá.
0: Yes.
1: Ano.
0: We are in their shelter.
1: My jsme pod jejich ochranou.
0: You know, you used to say sometimes, Big Brother is watching.
1: Víte, někdy se říkává, že velký bratr se dívá.
0: So Big Master is watching.
1: No, a tak ten velký mistr se dívá.
0: So Devpriji is with us here.
1: A tak Devpriji je tu s námi.
0: And you know, there's one letter I told you.
1: Víte, řekl jsem vám, byl jeden dopis.
0: Holy Guruji was sitting and doing his mala meditation in Jaipur ashram.
1: Holy Guruji seděl v Jaipurském ášramu a dělal tam svou meditaci, svoji málu.
0: And he suddenly came, Devapuriji came to Mahaprabhu, Holy Guruji.
1: A najednou Devapuriji přišel k Holy Gurujimu.
0: Holy Guruji stood up.
1: Holy Guruji se postavil.
0: And had no words to say.
1: A neměl, nenacházel slova, co by měl říci.
0: If he come, we will be paralyzed. Paralyzed.
1: Kdyby přišel, my bychom byli paralyzováni.
0: We don't know what to say.
1: My bychom nevěděli, co říct.
0: Like Krishna was hungry.
1: Tak podobně jako Krishna měl hlad.
0: And he went to the Vidur's house.
1: A šel k Vidurovi do domu.
0: Though the Kauravas, Duryodhanas,
1: i když Kurovci Duryodhana,
0: they prepared very delicious food.
1: Připravili velice lahodné jídlo.
0: Many, many different dishes.
1: Mnoho různých varieties. Podů, různých jídel.
0: But Krishna didn't accept.
1: Ale Krishna to nepřijal.
0: Because Duryodhana, he made this selfishly.
1: Protože Duryodhana to udělal sobecky.
0: Somehow to make Krishna to be in their side.
1: Aby protože chtěl získat nějak Krishnu na svou stranu.
0: And Krishna said, I'm neither on your side. Nor Arjuna's side.
1: A Krishna řekl, já nejsem ani na tvé straně, ani na Arjunově straně.
0: I am on the side of the dharma.
1: Já jsem na straně dharmy.
0: The justice.
1: Spravedlnosti.
0: And left the house.
1: A odešel z toho domu.
0: And he went to the Duryodhana.
1: A on šel.
0: Small house.
1: K Vidurovi do jeho malého domku.
0: He said, was sitting there. Vidur came.
1: A on tam
0: seděl. His wife came.
1: Přišla tam jeho žena i Vidura.
0: And Krishna said.
1: A Krishna řekl.
0: To Vidura's wife.
1: Vidurově manželce.
0: Because the sister-in-law.
1: A oni říkal, že je to jeho.
0: Krishna said to her, I'm hungry.
1: Teta, oni říkal, já mám hlad.
0: So she ran and brought the banana.
1: Tak ona běžela a přinesla mu banán.
0: She said, I will cook, but till that you can eat some banana.
1: A říká, já ti uvařím, ale zatím si můžeš dát tady ten banán.
0: Vidura is sitting.
1: A Vidura tam sedí.
0: And she sat near the Krishna.
1: A ona si sedla poblíž Krishny.
0: And she peels the banana.
1: A ona loupe ten banán.
0: And want to give banana to Krishna.
1: A chce ten banán dát Krishnovi.
0: But she was also completely paralyzed.
1: A ona byla taky úplně paralyzovaná, úplně
0: stuhla. She was eating banana and giving this banana skin to Krishna.
1: A tak ona jedla ten banán a Krishnovi dala tu slupku od banánu.
0: That's a love.
1: Taková je láska.
0: That is pure innocent love.
1: Taková je čistá nevinná láska.
0: And Krishna was eating.
1: A Krishna to jedl.
0: And Vidura said, "What are you doing?"
1: A Vidura říkal, co to děláš?
0: And she said, "Oh God."
1: A ona říká, oh bože můj.
0: Then she changes banana.
1: No a tak to vyměnila.
0: Krishna said, "No, no, sister."
1: Ale Krishna říká, ne, ne, sestro.
0: That taste which is in banana skin.
1: Ta chuť, která je v té slupce banánu,
0: is not in that fruit.
1: Ta není v tom, té dužině, v tom ovoci.
0: It is so sweet.
1: Je tak sladká.
0: So tasteful.
1: Tak plná chuti.
0: Because that is the real love.
1: Protože to je skutečná láska.
0: A real offer.
1: To je skutečná oběť.
0: So it is many times.
1: A tak mnohokrát.
0: So Devapuriji appeared.
1: Devapuriji se zjevil.
0: And Holy Guruji said.
1: A Holy Guruji řekl.
0: Lord.
1: Pane.
0: How great it is that you are here. I'm blessed.
1: Jak je to skvělé, že jsi tady, jsem požehnán.
0: And Devapuriji said.
1: A Devapuriji řekl.
0: To Holy Guruji.
1: Holy Guruji mu.
0: I'm going to Mahesh.
1: Já jdu za Maheshem.
0: To Europe.
1: Do Evropy.
0: But on the way I saw you sitting here.
1: Ale cestou jsem tě viděl tady, jak sedíš.
0: So just to bless you.
1: A tak jenom abych ti požehnal.
0: And he left.
1: A odešel.
0: Because in that letter Holy Guruji is writing, I have the letter, black and white.
1: A Holy Guruji to takto napsal v dopise, já ten dopis ještě mám, černé na bílém.
0: Blue and green. Green letter and blue.
1: Modré na zeleném, zelený dopis a modrý inkoust.
0: That I'm going to Mahesh to help him.
1: já jdu za Mahéšem, abych mu pomohl.
0: So I'm sure.
1: A tak já jsem si jistý,
0: that Dev Puridži is with us.
1: Že Dev Puridži je tady s námi.
0: I have done nothing.
1: Já jsem neudělal nic.
0: I'm not capable.
1: Já nejsem schopen.
0: All his success is not mine.
1: Všechen ten úspěch není můj.
0: Is he?
1: Je to on.
0: Dev Puridži.
1: Dev Puridži. Mahaprabhuji.
0: That's called Guru Kripa.
1: Tomu se říká Guru Kripa.
0: That's called the blessing.
1: Tomu se říká požehnání.
0: That's called the divine energy of the Gurudev.
1: Tomu se říká božská energie Gurudeva.
0: So he's always with us.
1: On je vždycky s námi.
0: Doesn't matter where we are.
1: Ať jsme kde jsme.
0: We don't see.
1: My to nevidíme.
0: But he or they can see us.
1: On nebo oni nás mohou vidět.
0: But you have to be that one who can attract him.
1: Ale musíte být ten, který ho dokáže přivábit.
0: You have to be that flame.
1: Musíte být tím plamenem.
0: That many moths will come.
1: Ke kterému se slétává mnoho můr.
0: You are not going to invite them. Come, I'm light here.
1: Ne, nemůžete je pozvat, tak řeknete tady jsem, tak přijď.
0: But in reality.
1: Ale ve skutečnosti.
0: That flame, light goes to invite them.
1: To světlo plamene je zve.
0: But they don't know that this inviting.
1: A oni nevědí, že je to zve.
0: They see and they come.
1: Oni jenom to vidí a přijdou.
0: So God loves us more than we could imagine.
1: Bůh nás miluje víc, než si dovedeme představit.
0: But if you distance,
1: ale pokud vy udržujete vzdálenost,
0: then there's a darkness.
1: Pokud vy odstoupíte, potom je tu temnota.
0: So if it is the nectar. A nektar means amrita. Amrita means immortality.
1: Nektar znamená amrita. Amrita znamená nesmrtelnost.
0: And those great saints are immortal.
1: A tito velcí světci jsou nesmrtelní.
0: So they never die.
1: Nikdy nezemřou.
0: They never went away.
1: Nikdy neodešli.
0: They are here and there.
1: Jsou tady i tam.
0: They are everywhere.
1: Jsou všude.
0: Where you remember.
1: Když si na ně vzpomenete,
0: they are with us.
1: Tak jsou s námi.
0: That is called the blessings.
1: A tomu se říká požehnání.
0: That's called divine energy.
1: Tomu se říká božská energie.
0: So in this way,
1: a tímto způsobem,
0: we don't say out of sadness.
1: Neříká, nemluvíme ze smutku.
0: But still we are in the physical body.
1: Ale pořád my jsme ve fyzickém těle.
0: Doesn't matter how much you will do.
1: Ať děláme, co děláme.
0: How much you think I am Brahmagyani?
1: Ať si myslíte, kolik si myslíte, jaký jsem Brahmagyani?
0: I am detached. I am not sad.
1: Já jsem odpoutaný, já nejsem smutný.
0: But if something happens.
1: Ale když se něco stane.
0: Still this physical heart.
1: Pořád toto fyzické srdce.
0: Has the love.
1: Má lásku.
0: Attachment.
1: Připoutanost.
0: So definitely we are sad in some way.
1: Takže my jsme svým způsobem určitě smutní.
0: But not in that way.
1: Ale ne tak.
0: That always may people think. So when Mahaprabhuji passes away.
1: Tak když Mahaprabhuji odešel.
0: And Dev Puridži passed away.
1: A Dev Puridži odešel.
0: And Mahaprabhuji was sitting in ashram.
1: Mahaprabhuji seděl v ashramu.
0: And Mahaprabhuji called the Holy Guruji.
1: Mahaprabhuji zavolal Holy Gurujiho.
0: And said, "Now Dev Puridji is going to Shivloka."
1: A říká, teď Dev Puridji jde do Shivloky.
0: And Mahaprabhuji said, "Madhav, write down."
1: A Mahaprabhuji řekl, Madhav, zapiš to.
0: One bhajan.
1: Zapiš jeden bhajan.
0: And that bhajan is in Marwari language.
1: A ten bhajan je v marwarštině.
0: Said,

0: Satguru Kai Bisariya Sabha. This bhajan I will translate you one day.
1: Tento jedno vám tento bhajan přeložím.
0: That is full of feeling.
1: Je plný citů.
0: Though Mahaprabhuji is Mahaprabhuji.

0: Oh my Gurudev.
1: Oh můj Gurudevo.
0: Why you separated?
1: Proč jsi odešel?
0: Why you went away? Proč jsi disappeared?
1: Proč jsi zmizel?
0: In this time.
1: V této chvíli.
0: Jag daryav athang jal bharya. This worldly ocean.
1: Tento
0: is endless, endless and deep and deep ocean.
1: Tento chvíli tento světský oceán je nekonečný a hluboký.
0: Gurudev.
1: Gurudev.
0: My boat is in the middle of the ocean.
1: Moje loďka je uprostřed toho oceánu.
0: How will I cross without you?
1: Jak ho překročím bez tebe?
0: So this samsara is a ocean.
1: Tato samsara je oceán.
0: And our body is the boat.
1: A naše tělo je člun.
0: And still we are alive.
1: A my jsme pořád naživu.
0: How we will continue our life without thee, O my Lord?
1: Jak budem pokračovat ve svém životě bez tebe, O můj Pane?
0: And therefore.
1: A proto.
0: After that, Mahaprabhuji said.
1: Potom Mahaprabhuji řekl.
0: Take me with.
1: Vezmi mě sebou.
0: Let me come with you.
1: Dovol mi jít s tebou.
0: Beautiful bhajan.
1: Krásný bhajan.

0: श्री दीप नारायण भगवान देवपुरी समादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की गंगा मैया की
1: जय
0: यमुना मैया की
1: जय
0: नर्मदा मैया की
1: जय
0: सत्य सनातन धर्म
1: जय
0: गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा कावेरी दीज आर द होली रिवर्स एंड दे ऑल फ्लोस इन द होली लैंड इंडिया
2: a oni všechny plují plynou ve svaté zemi Indii.
0: Our adoration to our Sadguru Dev.
2: Takže naše úcta našemu Sadguru Devovi.
0: Our Siddhapeetha Parampara.
2: Naší Siddhapeetha Parampara.
0: We are all under the shelter of this Gadi, the seat of the Siddhapeetha Parampara.
2: My jsme všichni pod ochranou tohoto Gadi, tohoto trůnu naší Siddhapeetha Parampara.
0: And we are sitting in this boat of the satsang.
2: A sedíme na onom člunu, na oné lodi satsangu.
0: Definitely we will go to that loka.
2: A určitě půjdeme do té loky.
0: So, read the Lila Amrit.
2: Proto čtěte Lila Amrit.
0: And you will know what is Mahaprabhuji.
2: A budete vědět, kdo je to Mahaprabhuji.
0: What is Devpuriji.
2: Co je Devpuriji.
0: And what is Guruji.
2: A co je Guruji.
0: All his thoughts.
2: Všechny jeho myšlenky.
0: Were the wisdom from Brahmaloka.
2: Bylo moudrostí Brahmaloka.
0: All his bhajans beautiful.
2: Všechny jeho překrásné bhajany.
0: But still there was a longing.
2: Ale přesto tam pořád byla touha.
0: As soon as we have body, as long as we have the body.
2: Dokud máme tělo,
0: we will have longing.
2: Budeme mít touhu.
0: Because that love is without borders.
2: Protože ta láska je bez hranic.
0: We can't fulfill.
2: A my nemůžeme naplnit.
0: But still we have hope.
2: Ale pořád máme naději.
0: So Guruji said.
2: A proto Guruji řekl.

0: भगवान की। So, rest for tomorrow.
1: Tak zbytek bude zítra.
0: Bless you all.
1: Všem vám žehnám.
0: And tomorrow our webcast will be again 11 o'clock.
1: A zítra náš přenos na internetu bude opět v 11 hodin.
0: You have vihar. Achar, vichar, vihar, ahar. Tomorrow you have vihar.
1: A zítra máte vihar.
0: Beautiful.
1: Krásný.
0: Is something beautiful.
1: Něco krásného.
0: I will give you tomorrow.
1: Zítra vám dám.
0: Today I can't give you.
1: Dnes vám to dát nemohu.
0: Yes, you will say, oh, so beautiful.
1: A budete říkat, aha, tak krásné.
0: Vihar.
1: Vihar.
0: I will tell you tomorrow.
1: To vám řeknu zítra.
0: Give you tomorrow.
1: Zítra vám to dám.
0: What?
1: A co?
0: Vihar. Achar, vichar, ahar and vihar.

0: These are four.
1: Toto jsou čtyři. Tyto čtyři.
0: And all these four I give tomorrow presents.
1: A všichni ty čtyři vám zítra dám.